0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz. And the only prescription is
3: more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

DAB FM anebo apka. Fresh je všude. Fresh!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Our show must go on, baby, baby. Ostrava. Každou malmu je musí být aspoň jedna skladba.
1: House na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Fresh Night.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodává.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Posloucháš Fresh Radio.
1: Posloucháš Fresh Radio.

Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: moci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
1: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
0: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
2: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
1: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin, multifunkční aula Gong.

0: Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

jede i na DAB+. A v celém Česku. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: Tech Talk.
7: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
4: Tech Talk.
5: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk.
3: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Rádio Fresh. Metropolitní rádio. Fresh Rádio.

Fresh Radio. Lost my heart and lost my soul.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz
7: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v České.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz. And the only prescription
0: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
3: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
1: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
6: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
3: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Město Park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Máte rádi divadlo a humor?
6: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
5: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
6: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
5: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
6: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
7: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
3: Kontaktujte polary.cz.
4: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Dobré ráno všem, hokejová sezóna v plném proudu, tak jako TechTok přeji vám všem hezký den z Fresh Rádia, no a my jdeme na to, pořad o technických věcech je tady.
1: TechTok s Honzou Foltýnem.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Moravskoslezský kraj má velkou šanci získat první malý modulární reaktor v Česku. Frešáci nejvíce teďka mluví o Dětmarovicích těch našich, kde ještě nedávno fungovala uhelná elektrárna. No a právě podobná místa jsou pro nové reaktory úplně ideální. Tam už totiž existuje energetická infrastruktura i napojení na síť. Takzvané SMR reaktory mají být menší, rychlejší na výrobu a taky levnější než klasické jaderné elektrárny. No a ČES chce stavět společně s britským Rolls-Roycem a první česká stavba by prý měla začít kolem roku 2035. Pro Moravskoslezský kraj by to znamenalo nejenom nový zdroj elektřiny, ale taky hlavně nová pracovní místa, další průmysl. No a pro nějakou věc, jo, tak po útlumu uhlí se tak region by mohl v podstatě dostat do nového světa, protože by tady byla důležitá energetická role, nové pracovní věci, no a hlavně modernější a čistší věc. Takže třeba tady bude více ekologie, no tak nechme se překvapit. Ovzduší, to by hodně prospělo být lepší.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
5: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: And the only prescription is more cowbell.
9: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Tech Talk.
1: Jezdíte vlakem, tak možná si vedeme oproti Evropě třeba dobře, třeba špatně, každopádně myslím si, že někteří budete překvapení, takže laďte fresh, za chvíli více infa.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Co se mu stalo?
6: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
7: Tohle jsem fakt nečekal.
8: Kontaktujte polary.cz.

0: Jezdíte vlakem, frešáci? Češi jako takový vlakem jezdí docela hodně, no ale evropská špička vypadá ještě trochu jinak. Podle nových dat Eurostatu ujeli Češi v Česku za poslední rok přes 10 miliard osobokilometrů, takže patříme do lepší poloviny Evropy, jenže třeba podobně velké Rakousko nebo Maďarsko jsou na tom ještě lépe. Úplnými premianty jsou hlavně země kolem Německa, to znamená Švýcarsko, zmiňované Rakousko nebo Lucembursko. Tam je železnice pro spoustu lidí úplně běžný součástí každodenní dopravy. No a vlaky mají silnou pozici jak mezi městy, tak i v příměstské dopravě. Naopak Slovensko je v počtu cest vlakem ještě pod Českem, no a zajímavé je taky to, že velmi dobře si vede i Portugalsko, které člověka na první dobrou možná vůbec nenapadne.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Cechtoch.
1: Stefan Mušky, GTAčka, no tak dobrá zpráva, americký obchod Best Buy naznačil, že předobjednávky prý teď se podržte, odstartují brzy. Kdy, povíme se za chvíli na Freshi, takže nás dál laďte.
0: Cechtoch s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Fanoušci Fresh Rádia a také GTA 6. Možná konečně dostaneme nějakou konkrétní odpověď. Americký obchod Buy Best, respektive Best Buy, kdo chce, tak podle uniklých e-mailů naznačil, že předobjednávky se mají v podstatě už teďka někdy objevit, prý snad příští týden. No a internet okamžitě začal šílet, protože by už mohlo znamenat i nový trailer nebo začátek pořádné marketingové kampaně. Rockstar zatím nic oficiálně samozřejmě nepotvrdila, ale pokud by se předobjednávky opravdu spustily, tak výrazně by to zvýšilo šanci, že listopadový termín vydání tentokrát opravdu platí. Právě odklady jsou totiž kolem GTA 6 snad asi největším strašákem, no a každopádně hype kolem hry je teďka už šíleně obrovský, stačila jenom jedna informace z amerického obchodu, no a akcie vydavatele Take-Two tak okamžitě vystřelili nahoru. Jak jinak, takže snad to klapne.
0: Tech Talk s Honzou Foldýnem. Čekuj Fresh Radio CZ.
2: Fresh Radio.
3: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Město Park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
6: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chill Zona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Tech Talk.
1: 10. hodina odbyla, stále přeji krásné dopoledne ve společnosti Frižrády a děkujeme, že nás ladíte i takto o víkendu mezi 9. a 11. Hlavně, že jo, protože hraje pořád Tech Talk, který právě teďka ladíte, takže pokračujeme.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Fresh Radio vaším společníkem. Dobrý den. AMD potěšilo hráče se staršími grafikami nové technologie FSR 4.1, která výrazně zlepšuje výkony kvalitu obrazu ve hrách. Nakonec nepřijde jenom na nejnovější Radeony, ale i na starší řady RX 6000 a taky 7000. Je to důležité hlavně proto, protože FSR 4 už mnohem víc využívá umělou inteligenci, podobně jako konkurenční DLSS od NVIDIA. No a díky tomu vypadají hry ostřeji, stabilněji a i s méně rušivými chybami v obraze. No a podle prvních reakcí se AMDčko konečně kvalitně hodně přiblížilo právě NVIDIA. Majitelé Radeonů RX 7000 se mají konečně dočkat během léta. No co se týká starších RX 6000, tak prý až začátkem příštího roku. I tak je to dobrá zpráva, že právě podporovaných her už je stovky, další pořad přibývají a že právě i ti majitelé těch procesorů RX 7000 a 6000 všechno dostanou a budou mít všechno kvalitnější.
0: Tech Talk.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
1: Co se mu stalo?
2: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
4: Kontaktujte pulari.cz.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
7: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. And the only prescription is more
8: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: Tech Talk. Windows se prý bude zrychlovat. Je to sice takové zvláštní, ale je to tak. Prý Windows 11 chce v rámci nového interního programu všechno zlepšit a prý chystá velkou očistu. Za chvíli více infa, takže laďte fresh.
1: Tech Talk s Honzou Foldýnem.

0: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.

Tech Talk. Frešáci, jo, nemyslitelné je možná realitou, Microsoft se konečně přiznal něco, co uživatelé Windows čekají roky, že systém je zbytečně pomalý a přeplácaný, no a teďka prý chystá velkou očistu pod interním názvem Windows K2. Cíl je vlastně jednoduchý, rychlejší a spolehlivější Windows 11, Microsoft chce zrychlit hlavně nabídku Start, průzkumníka souboru, textová menu nebo samotné spouštění aplikací, no a docela překvapivě se prý inspiruje taky i u StreamOS a taky Wolf, protože prý v těch hrách často běží všechno svižněji než samotné Windows. Jedna z novinek se jmenuje Low Latency Profile, no a ta při otevření aplikace nebo menu na pár sekund samozřejmě všechno nakopne, procesor bude na maximum, no a prý údajně, aby systém reagoval rychleji, tak všechno bude tak jako svižnější. Podle interních testů se prý třeba nová nabídka Start otevře až už 60% rychleji a některé aplikace startují skoro o polovinu svižněji. Dobrá zpráva je taky to, že Microsoft chce vrátit možnost přesouvat hlavní panel, odstranit reklamy z nabídky Start, omezit otravné notifikace, snížit nároky na Windows na RAM, no a taky zjednodušit aktualizace tak, aby ideálně stačil jen jeden restart měsíčně. Jestli to opravdu vyjde, to se teprve ukáže, ale po dlouhé době to snad vypadá, že Microsoft místo dalších AI tlačítek a různých balastů konečně řeší právě obyčejnou rychlost systému. Tak jim držíme palce, třeba se dorovná i Apple. Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Tak co pak jsme se dneska na Fresh Radio v pořadu Tech Talk dozvěděli? GTA 6 možná vyjde v rámci předobjednávek už příští týden, tak držíme palce, ať nám v podstatě nějakým způsobem nekecají. Další novinkou je, že jsme řešili hry, že jo, takže samozřejmě se podíváme i na firmu AMD, protože vyšla nová technologie FSR 4.1, která prý bude využívat AI a taky hry budou díky této technologii rychlejší a rychlejší bude taky Windows, protože jejich projekt K2 má prý všechno usnadnit a prý bude stačit restart počítače jednou za měsíc, není to třeba skoro každý den, sníží se veškeré nároky na ramky a tak dále, prostě je toho spousta a snad je to správný krok právě pro Windows. A taky jsme se dneska dozvěděli to, že v Dětmarovicích na Karvinsku budou stavět modulární reaktor, přibudou pracovní místa, což je snad potom ubytu veškerých míst pracovních dobrá zpráva.
0: Tech Talk. Tech Talk.

0: Posloucháš Fresh Radio. Tech Talk.
1: Pořád Tech Talk je u konce, já vám všem přeji krásný den plný pohody a klidu, no a těším se na vás opět úderem 9. hodiny ranní v sobotu a pak v neděli. No a během týdne určitě sledujte hokej, poslouchejte u toho Fresh Radio a taky ráno se na vás těší třeba Monika s Honzou, taky další moderátoři a věřím, že se uslyšíme zase příště. Takže naslyšenou, ahoj v sobotu.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

Novinky na Fresh Radio.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Vladimíra Mockovského.
1: V roce 2008 Erik Pritz skládá single Piano, a to z čisté radosti z melodie. Žádný složitý příběh, jenom pozitivní energie převedená do klavírních tónů. Tento motiv se stal okamžitě rozpoznatelným a track si našel cestu do klubů až po hlavní stage obrovských festivalů. DJové ho dodnes používají v různých možnostech samplů.
0: Millennium Lumina

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: Přišla hlasová zpráva, která je určená Monice.
2: Dobré ráno do Freše. Děkuji, Moničko. Ty víš, jak mi máš udělat dneska radost. Díky, ahojte.
3: No víš, to my holky držíme spolu, ne? No.
1: Já jsem jenom chtěl říct, že strašně moc bych si přál jednou v životě takovou hlasovku taky od ženy dostat.
3: Jo?
1: Jo.
3: A já ti nějakou napovím.
1: Ahoj, Honzi. Ty víš, jak mi máš udělat radost, že?
3: Tak můžeme to natrénovat, chceš?
1: Tak pojď, zkus to, prosím tě.
3: Za chviličku pro snídani,
1: tak zkus to, tak pojď.
3: Tak já ti nahraju takovou nějakou, ahoj Honzi, ty víš, jak mi máš udělat radost. A vem ještě vedle ten rohlíč.
1: Z kořicový štek, víš? Best of
4: Fresh. Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
6: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
10: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
11: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
12: TechTok.
13: TechTok.
12: TechTok. Technology. Srovnávání. Novinky na trhu. Rady a tipy. Vychytávky. Online svět. Digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Fultýnem.
13: TechTok.
14: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
4: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
3: Kontaktujte polary.cz.
5: Máte rádi divadlo a humor?
6: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
5: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
6: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
5: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
6: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
7: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Fresh Radio. DAB, FM anebo apka? Fresh je všude!

0: Best of Fresh.
1: Jedeme pecky bomby tady u nás na Fresh Radio, rychlá rota Maroon 5 a Sugar. Vzpomínáš si na tenhle ten videoklip, nebo viděla jsi ten videoklip někdy?
2: Určitě jo, a jestli si vzpomínám, tak si myslím, že ne, protože já mám strašnou paměť a většinou všechno zapomenu.
1: Dobře, jestli se vzpomínám, tak to oni hráli jakože na několika těch svatbách, jakože překvapení, víš, vždycky spadla opona a oni hráli tuhle tu písničku. No. A už se těšíš ty na svoji svatbu?
2: Ne, no tak na to nemám odpověď.
1: Ne?
2: Já nevím, já jsem nikdy se do svatby úplně nehnala, já jsem možná z části více muž.
1: Aha.
2: To mývají muži takový ten stres ze svatby, ne?
1: Jo.
2: Že se moc jako ženit nechtějí.
1: A co tvůj přítel, ten jako ještě nějak jako nenaznačoval, nebo nehodil ti nějaký ten
2: Jakože bych prstínek, si toho nevšimla?
1: Prstínek se šutrem pod nohy, nebo něco takového.
2: Tak jako toho bych si asi všimla, no. Zatím nehodil. On je teďka chudý. My bych musel dát jako sedmi
1: On hubne, nebo?
2: No, nedobrovolně, ale...
0: Best of

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Alešův old school. Alešův old school.
4: Britský zpěvák, skladatel, rapper a producent, tím vším se honosí Craig David. Už v roce 1999, tehdy v 18 letech, s garážovými Artful Dodger, jeho slyšet v kultovním Rewind a pak soulové hity jako Seven Days, Walking Away dobývají hitparády. Pravda, přišlo i hubenější období, ale v poslední době je o něm znovu slyšet. My si dáme Fill Me In, tedy jeho první hit z roku 2000.
3: Alešův old school.

0: Alešův Old School.
1: Na Fresh Radio.
2: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
3: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Město Park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic X

0: dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
2: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Best of Fresh.
1: Naomi Gajlik?
2: To je tady napsané Naomi Gajlik, naše malá bublinka.
1: A proč Gajlik? Jako to patří tomu, to je
2: příjmení? Vypadám, že jsem se s ní to střetla v té porodnici.
1: Tak
2: nevím.
1: Já nevím, tak u tebe je všechno možné právě.
2: Ne, my jsme opravdu rodili s velkým rozestupem.
1: Jo. Ty jsi Gajlika, já, jsi malého Gajlika porodila, to už je taky dávno, viď?
2: Jo, bude to 15 let v říjnu, ale je hezké, že se ptáš.
1: Letí to. No, my, ale já bych u těch jmen možná ještě chviličku zůstal, protože ty jsi říkala, že ty méně časté jména jsou častější a častější a za chvíli si myslím, že dojdeme do fáze, kdy Honza už třeba jako vůbec časté jméno nebude, podle mě.
2: Prosím tě, ty tak jako kulantně říkáš, to řekni normálně na plnou pusu, co se tady u nás v republice děje. To už jsou, nejsou normální ti lidi, jak chtějí pojmenovávat své děti, ne? Tak jsou úplně jako...
1: No tak pojď.
2: Úplně...
1: Dávej.
2: To jako nemá logiku, jo.
1: Tak dávej, tak, pojď.
2: Je místo v České republice, jmenuje se Hradec Králové, kde žijou pak jako...
1: zvláštní lidé.
2: Punchmexy.
1: Jo.
2: A ti chtěli pojmenovat své dítě Gambrinus.
1: No jasně, gambáč, ty to je pohod. Ale gambáč je jako v klidu ještě.
2: Tak to dítě ještě ani nezačalo žít a už...
1: A už to má spočítaný. Ty kdyby jsi byla podruhé těhotná, třeba...
2: Ne, Honziku, ne.
1: Ne, jenom,
2: ne. A je to vůbec, tahle myšlenka, ne.
1: Tak jenom to zkus. Jako,
2: ne,
1: se zamyslet,
2: nebudu to dělat.
1: Jenom se zkus zamyslet, kdyby, si, jako kdyby to přišlo, tak jak by si pojmenovala své dítě v dnešní době?
2: Jestli jsi si mohl všimnout, tak já už tam něco málo mám, jo? Dívala ses mi na bříško?
1: Ty jsi těhotná?
2: Ano, jmenuje se Špek. Best of Fresh.
3: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Tech Talk. Technology. Srovnávání. Novinky na trhu. Rady a tipy. Vychytávky. Online svět. Digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Yeah.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky. Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost. And the only prescription is more
4: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: Best of Fresh.
1: Připravte ruce, hlasitky, budeme to potřebovat. Ostatně, kdy hrajeme, v jiných termínech a s kým, to si ještě projdeme v dalších vstupech, protože
2: jasně,
1: jako máme toho dost, jo.
2: Je to nabité, já na to koukal taky. Navíc, Moni, u tebe mě strašně zajímá, promiň, jedna věc, jo. Mohla bys si ukázat, jak budeš fandit?
1: Já jsem čekala, že se mě zeptáš, až budeme hrát s Itálií, jestli budu fandit nám nebo Itálii.
2: No,
1: to
2: se budu ptát až ve středu, ale
1: no, jasně. Tak jsem na váškách, ale tak samozřejmě. Češi.
2: Jo, jenom takhle?
1: Jo, já umím fandit.
2: Tak ukáž, jak moc.
1: Jednou
2: třeba
1: dokonce jsem za každý gol, co padl, až tam proličkovala.
2: No jejda. Snad jsme nehráli s Koreou nebo s kým. Best of

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh. Fresh. Old school na Fresh Radio.
1: Stay fresh. All day, every day.

0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
5: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
7: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Millennium Lumíra Moškovského.
1: Američan Armand Van Helden v roce 2004 ukazuje svůj cit pro skvělý funky house. Single My My My postavil na vokálním samplu 80-kové pecky Garyho Wrighta. A track se stal obrovským klubovým hitem. Je to skladba, která se dostala na vrchol žebříčku celého tanečního světa. Tak jdeme na to, My My My.
0: Millennium Lumíra Moškovského.

0: Best of Fresh.
1: Když jsem po 7,5, možná 8 hodinách na nohou, co jsem dělal 24.12. jsem dělal v neděli.
2: Počkej,
1: pochopila?
2: Ne, to jsem teďka vůbec nepochopila, protože
1: dělal jsem ryby, vařil jsem rybí polévku a dělal jsem bramborový salát a kapra.
2: Marku,
1: ano.
2: Je květen.
1: No však to je v pořádku, říkám, že jsem dělal 24.12. bez dárečku.
2: No to bylo dost podstatné, jestli jsi rozdával i dárečky nebo nějaké dostal,
1: ne,
2: ale
1: ne.
2: Jakože já si myslím, že ty si sám o sobě dáreček, tak to nebylo víc potřeba.
1: No tak když myslíš, tak myslíš, no.
2: To vím.
1: Co s tebou? Best of Fresh.
3: Co se mu stalo? Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
5: Kontaktujte polary.cz.
3: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Foltýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin, multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost. And the only prescription is more
8: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: MMA bojovník, zvěrolékař a člověk, který ví, jak funguje tělo i hlava. Tlak zvládá stejně dobře v kleci i v ordinaci. Dnešní host, sejdeme se na Freši, Ondřej Andrés Raška. Ondro, vítej.
2: Ahoj, zdravím všechny.
3: Ondro, prosím tě, spousta lidí si MMA představí, a jakože je to nějaký sport, který podněcuje násilí. Ale když bys ten sport měl popsat někomu, kdo třeba neví, jak to funguje, nikdy ho neviděl, jenom o něm slyšel, tak co to pro tebe a co pro ostatní skutečně je MMA?
2: Tak já si za začátku bych hned řekl, že to, jako to podněcování k agresi, tak určitě je potřeba, aby tam byla určitá míra korigovatelné nějaké agrese, protože to prostě k tomu sportu prostě patří. Bez té by to asi nešlo, protože bez té to ve své podstatě jakoby ten zápas ani nějakým stylem vyhrát nejde. Ale je to sport, ve finále je to sport takový desetiboj, bych řekl, prostě bojových sportů, kdy vlastně ve finále každý si zvolí to, co mu nejvíc vyhovuje, a podle toho se řídí, ať už to je postoj, zem, grappling, wrestling, tak asi nějak tak, a za mě to asi nejlepší sport na světě, protože to prostě tak nějak tříbí mysl, tělo i ducha. A vlastně fyzično.
1: A v kolika letech ty jsi začal s MMA?
2: Čistě s MMA jsem začal asi v nějakých 15.
1: To znamená 17 let, 18 let?
2: Tak nějak zpátky, ano.
1: A kdy jsi si poprvé řekl, že to bude tvoje profesní cesta?
2: Ale řekl jsem si to až v době, kdy to tady začalo dávat trošku víc smysl, že jsme nezápasili tak nějak za prostě za diplom, ale že z toho začaly být nějaké jako peníze a začalo to mít nějaký vývoj, a byla nějaká tendence, že se to bude vyvíjet dál a dál, protože začátky tady nebyly takové, že by to mělo prostě nějakou jasnou strukturu.
3: Ondro, ty si, když jsi zbavil o tom, jestli jsi postojář nebo spíš jdeš na zem, tak co si ty konkrétně, co máš nejraději?
2: Ale poslední dobou už mi to asi tak nějak víc ve finále jedno, ale stejně ve finále bych řekl, ještě furt převládá ten wrestling, že to mám radši, protože to je můj background, z toho vycházím.
1: No a tvůj největší sportovní úspěch v rámci tvýho sportu?
2: Ale každý zápas je asi největší tvůj sportovní úspěch, protože ve finále byl ten sport nekompromisní v tom, že když hraješ jakýkoliv nějaký, řekněme, sport kolektivní, třikrát prohraješ, tak furt můžeš tu ligu vyhrát, že jo? Tady když prostě jednou prohraješ, tak to je o dva kroky dozadu, a když vyhraješ, tak jdeš jeden krok dopředu, no? Takže to je takový v tom jako nevyspytatelný a docela jako špatný.
1: Prostě přežít.
2: Přežít, co myslíš?
1: No, přežít ten zápas. Že to je možná jako vlastně ta malá výhra.
2: Takhle do toho jdeš asi ty, ale každý chceš vyhrát, že jo, ten zápas. Ne, chceš prostě vyhrát, přežít, ne, na přežití, to je, když jdeš ten zápas přežít, tak nemáš žádný ambice.
3: No a teď jde o to, co to dává tobě třeba i mimo klec, protože ty si říkal, že tě to nějak uklidní, že máš nějak uklidněnou mysl a můžeš se věnovat i své profesi, protože ty jsi zvěrolékař. Ono to je zajímavé spojení, mimochodem k tomu se dostaneme, ale co ti to dává?
2: Ale dává mi to takovou prostě nadhled nad určitýma situacema, kdy už by si jindy vypustil páru, tak tady ty jako řekneš si, ale je to, neřeš to, to jsou úplně malichrnosti. A občas, když natrefíš prostě na, v běžném životě prostě na prostě divné lidi, tak ty jsi vyklidněný, protože víš, že se máš kde vybít, že máš jako z tréninku prostě tu energii uvolněnou a nemusíš to řešit někde jinde. Ale i přesto se někdy najdou situace, že bys těm lidem nejradši, ať už je potkáš na ulici, v práci, kdekoliv, tak bys jim nejradši prostě, by se nejradši propleskl, to jako jo. Ale ten přesah to má určitě jako dobrý.
1: No to je právě ono, jako zkouší na tebe někdy někdo třeba v baru.
2: Ale víš co, dřív to tak bylo, a teďka už to tak není, jako a hlavně, kde chceš tady v Ostravě chodit, tady už není kam chodit ven, tu už není nic, tady je mrtvo, no.
3: Je to pravda, musíme to nějak podnítit trošku, tu zábavu, ale Ondro, když se ještě vrátíme k tomu zápasu v oktagonu, bylo to nedávno a bylo to takové zajímavé spojení toho člověka, který je známý z jiné oblasti, a ty jako profík sportovec. Když jsi věděl, že půjdeš s ním do oktagonu, co jsi tehdy řekl? Jako, stálo ti to za to, nebo stálo ti to i za tu reklamu, tohleto?
2: Ale první věc, co byla, když mi volal Ondra Novotný, tak jsem říkal, že to proberu s nejbližšíma, a tak nějak asi do půl hodiny jsem mu dal jasný stanovisko, že prostě všichni jsme se shodli na tom, že to může jenom přinést, nebo tam nejsou žádné negativa. Ani jsem si nepřipouštěl, že bych měl v tom fightu prohrát, protože ve finále nejtěžší na tom bylo jenom zvládnout ten tlak, protože všichni říkali, musíš vyhrát, a vlastně všichni to očekávali, a byla taková jako docela tlačenice, že všichni říkají, on se zlepšuje, je lepší, ale ty víš, co za tím stojí práce a jak ten proces probíhá, takže mi bylo jasný, že to není prostě jen tak, taky nepůjdu hrát za Boston hokej, tyjo, pozítří, že jo, i když na bruslích státu mým, ale prostě ten proces nějakou dobu trvá a něco to stojí, no.
1: Přátelé, probrali jsme tak trochu fyzickou přípravu a to, o čem MMA je, ale za maličkou chvíličku se podíváme na to, jakou roli v tom sportu hraje psychika, mindset a nastavení hlavy.
0: Sejdeme se na

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Často se říká, že zápasy se vyhrávají hlavně v hlavě a není to jenom o svalech. V tomhle vloku se podíváme na to, co stojí za přípravou MMA zápasníka, co se týče jeho mindsetu a psychické přípravy.
2: Ondro, prosím tě, je mentální příprava dneska součástí tvého tréninku stejně jako fyzička a technika, nebo je to spíš něco, co si řešíš tak trochu sám po svém?
3: Já bych řekl, že to je nedílná součást určitě a aktuálně teďka, protože dřív, když na to nebylo tolik pozornosti na ten sport, tak to lidi třeba tak moc neřešili, ale samozřejmě v NHL frajeři už dávno měli psychologii, ještě dřív, než to začalo být tady nějak trend. Spíš to lidi brali jako takovou nějakou slabost, ale ve finále je to mega velká podpora a myslím si, že dost lidí to jakoby nějakým stylem řeší, ať už prostě jak ať si vizualizace a různé prostě nějaké takové nástroje, co je můžou potkat a takové nějaké úskalí, takže to řeší s těma mentálníma koučema a já jsem jako výjimka, taky tak řeším. A má to určitě jakoby spíš benefity, ale musíš najít někoho, kdo tomu rozumí, ať to není někdo, kdo prostě tam bude implementovat prostě basket do sportu, který je jakoby individuální, no.
1: No a když se ti blíží nějaký zápas, tak jak vypadá ta tvoje mentální příprava? Máš nějaký rituály?
3: Ale rituály nemám, protože nechci být na něčem závislý z důvodu toho, že co když bych to najednou nebylo a najednou by prostě byla změna. To znamená, nevím, že třeba zápasím vždycky v červených trenkách a najednou ty trenky mít červený nebudeš a budeš z toho rozhozený, protože prostě je nemáš, takže snažím se nebejt na něčem závislý.
2: Ono je zajímavé si něco převzít z toho sportu i do běžného života. Tak co by si doporučil třeba z mentální přípravy bojovníka pro lidi, kteří jsou pořád ve stresu, a nebo třeba do práce, aby něco jakýmsi způsobem implementovali do té práce. Co by se dalo?
3: To je taková zapeklitá otázka. Já si myslím, že každý to má prostě trošku jinak, každého trápí něco jiného a ve své podstatě vždycky je dobrý si ty věci dát na papír a prostě napsat si plusy minusy a tak nějak si z toho vzít to, co potřebuješ, jako těžko ti odpovím konkrétně, ale tak nějak hlavně všude platí být prostě dobře naladěný a pozitivní. Když jsi pozitivní, tak pozitivní energie přitahuješ a když jsi negativní, tak se s tebou nikdo nebude bavit, protože akorát toho člověka nějak tak v vozovkách nakazíš tou negativitou a on bude akorát zkažený z tebe, takže...
2: Ono je možná důležité si říct, že myslet na porážku je dobře nebo ne? Protože něco ti šťourá v hlavě, že hele, on je dobrý, já nevím, jestli to
3: ale
2: úplně
3: dám. Určitě ne, vždycky jako když já si myslím, že když něčemu věříš, tak bys tomu měl věřit na 100% a jít do toho, ale když tomu nevěříš, tak asi těžko sám sebe přesvědčíš, když už na začátku tvoje prvotní reakce byla ty, já si to nezvládnu a pak najednou budeš se snažit to jako nějakým stylem prostě jakoby změnit, ale jako samozřejmě jsou různé situace, takže ale myslím, že v tom fightu to funguje takhle, že takový to, jak když něco odpovíš na první dobrou, tak většinou takový ten první impuls je to, co bylo správně a pak když už ty odpovědi měníš, tak ve finále zjistíš, že to bylo špatně. Takže asi nějak tohle v tom duchu, no.
1: A jak se tvoje nastavení mysli měnilo v průběhu tvé kariéry? Něco, co by si z dnešního pohledu hodnotil, že bylo vysloveně špatně, třeba před 10 lety?
3: Víš co, já si nemyslím, že ty věci byly špatně, jakože určitě jsem některý kroky udělal jakoby blbě, když se na to dívám jako z dnešního pohledu, ale zase to byly ty věci, co tě nějakým slovem formovaly a máš toho tu zkušenost. Kdyby byl jasně podstavený před nějakou věc, udělej tohle nebo zaboč doprava a běž takhle, tak bys neměl ty zkušenosti, že jo? Protože bys dělal všechno sice asi správně, ale neměl bys zkušenost, nemohl bys to s ničím porovnat.
2: Já si tak představuju, jak sedíš, máš pauzu minutu, ve fajtu už jsi a to první kolo nešlo podle tvých představ a myslel si třeba, že to bude jednodušší. Posloucháš ti toho trenéra, máš na to tu minutu nebo to vůbec nevnímáš?
3: No, určitě se snažil, mě poslouchat, že během toho fajtu. Dřív to třeba bylo tak, že ti lidi nejsou schopni poslouchat a já jsem tak měl, že slyšíš všechny v hale, jenom ne ty svý trenéry, protože tam je takový řev, ale teďka od nějaké doby, jak se prostě vyvíjíš, jak se zlepšuješ, jak máš ty zkušenosti, tak už neslyšíš nic a slyšíš jenom ten roh, takže se snažíš, ne vždycky to samozřejmě jde jakoby dodělat nebo jakoby tak nějak plnit ty jejich příkazy nebo prostě to, co říkají, ale ve finále většinou vždycky máš plán A, plán B, no ale samozřejmě i ten soupeř má nějaký plán, takže to je potom už jenom o tom, jak komu se to jako podaří prosadit a to vítězství je o to lepší prostě, nebo o to ti víc chutná, než když přijdeš, trefíš a jdeš dom. Takže když to je takový, jestli to přelívá nahoru, dolů, tak prostě víš, že to je vydřený a že prostě to jako věc, je to cenný vítězství, no.
1: Přátelé, Ondřej žije dva světy. MMA bojovníka, ale také zvěrolékaře. No a za mlečkou chviličku se podíváme právě na tu jeho civilní roli.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
4: Kontaktujte polary.cz.
5: Máte rádi divadlo a humor?
6: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
5: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
6: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
5: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
6: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
7: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Dnes si povídáme s Ondřejem Raškou, bavíme se nejenom o MMA, ale taky teď se budeme bavit o tvé druhé profesi, to je základní, jsi zvěrolékař. Mm-hmm. To je velmi zajímavé spojení, protože si řekne člověk, no tak se budeš věnovat zvířátkům a budeš dělat jenom to, protože na nic jiného nebudeš mít čas. Mimochodem, jak to jde zvládnout, protože my jsme se dívali, že vy musíte být taky pod tlakem. Ti mazlíčky, ty mazlíčky, ti majitelé chtějí mít v pořádku, tak taky si pod tlakem ve své práci.
2: Jakoby, jak v tom sportu, tak i tady je člověk pod tlakem, nebo jako na té klinice, na vitrině, ale já naštěstí to můžu jako tu zlost vybít, prostě udělat to, by mi bylo dobře, samozřejmě ne každý to takhle má a vím, jak jakoby na to, ale samozřejmě, že jsou určité situace, kdy člověk pod tlakem jakoby je, ale která profese taková není, ať už to je, záchranné složky, voják, policajt, prostě záchranář, všichni jsou pod tlakem, kdo není pod tlakem, tak asi nemaká pořádně, nebo víš, jakože tak nějak si to myslím, když nestíháš něco plnit, tak taky musíš prostě plnit, ať už jsi v ofisu nebo někde jinde, každý je pod tlakem, ale každý ten tlak vnímá prostě jinak, no.
3: No ale přece jenom ona ta práce se zvířaty se zdá taková jako pěkná, roztomilá. Co si myslíš, že je podle tebe jako lidem skryto na té profesi? Co nevidí?
2: Ale tak skryto je určitě to, že vlastně jsou takhle, prostě ať už to v medicíně prostě pracují lidé, nejsou tam stroje, takže vždycky je nějaká pravděpodobnost toho, ať už mizivá, ale je tam ta pravděpodobnost, že jak jsou lidi přepracovaný, můžou dělat chyby. A akorát u nás je to jiný, než když tady pokazí ti číšník polívku, no kuchař, no tak ti přinese polívku jinou, ale tam když to, a ne, nepřeslo, no, ale u nás, když to někdo, nedej bože, nějak prostě nechtěně pokazí, no tak to může samozřejmě končit smrtí, ale to je prostě realita, to je život, to nikdo to nedělá jako by naschvál, ale to tak prostě je. To si myslím, že ti lidi si neuvědomují. Oni si vždycky myslí, že se vždycky vrátí s tím zvířetem jakoby prostě zdravým, vylečeným nebo prostě v pohodě a tak to není.
1: Co podle tebe veterinářům nejvíce pomáhá, aby se z té z práce vůbec nezbláznili, abyste fakt byli v pohodě? Konkrétně ty.
2: Ale určitě já, jak bych to řekl, no určitě je fajn, když člověk má nějaký jiný koníčky a může úplně vypnout úplně do jiného světa, než když třeba je furt jakoby, já nevím, třeba je veterinární lékař a chodí třeba, já nevím, běhat nějaké agility, tak furt si s těma psama prostě v kontaktu nebo s těma zvířatama, ale já dělám úplně něco jiného, takže si myslím, že to je důležité se úplně od toho trhnout a třeba i po zápase, když mám jakože ta příprava, prostě několika měsíčí, tak potom jsem rád v té práci, protože se zase tomu sportu úplně nevěnuješ a zase to začne po nějaké době chybět a bavit, takže nějak se odprostit od toho, co aktuálně děláš a dělat něco úplně diametrálně jiného. No.
3: Což u tebe může fungovat velmi dobře, protože MMA je úplně diametrálně jiný sport nebo jiné odvětví. Pomáhá ti nějak ta zkušenost MMA bojovníka, fyzická, mentální příprava právě v celé té.
2: Já bych řekl, ten člověk, jako, co se týče třeba těch diet a podobně, tak jako musí být nějakým stylem jako cílevědomý a zarputilej, ale samozřejmě, že i stále platí to, že radši udělám 1000 kliků, než si přečíst třeba dvě stránky prostě anglického textu. Ale i to člověk musí jako zvládat, no.
1: Nevím, jestli jsme to zmínili, tedy kolik ti dáváš prostoru té svojí profesi a kolik tréninku, jak to tam je?
2: Ale aktuálně to je tak, že když je po zápase, tak se samozřejmě snažím být jakoby na naší klinice častěji, ale když je příprava, tak jsem čtvrtek, pátek vždycky v práci a plus víkendy, takže bych řekl takto, no a zbytek dnů samozřejmě tréninkově. A pak si můžu vybírat samozřejmě, jaké operace bych chtěl v týdnu chodit a které ne, ale když už je člověk v té dietě, tak moc té energie jako

0: má kromě toho tréninku, aby se najedl, spál a trénoval. No.
1: Operace ale zvířat, tedy předpokládáme. No a teď jde o to trénování sebe sama. Ty máš dvoufázový trénink?
0: Jo, většinou vždycky mám, nebo takhle, vždycky, když se cítím dobře, tak mám určitě dvoufázový tréninky, kromě víkendu to mám jenom jeden.
2: Což mi tak naznačuje, že jsme krásně plynule přešli do posledního bloku, kde se podíváme na to, jak vypadá tvůj běžný pracovní nebo sportovní den.
3: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Přátelé, možná pravidelně sledujete bojové sporty, konkrétně třeba OKTAGON, a také se ptáte, jak vypadá takový běžný sportovní den bojovníka. Ondřej, jak teda vypadá tvůj každodenní rituál?
2: Chceš vědět to, když jdu do práce, nebo i když do práce nejdu?
1: Myslím, že můžeme rozebrat oba dva ty světy.
2: Dobrý, tak když do práce nejdu, tak víceméně vstávám ráno, najím se samozřejmě, zajdu na trénink číslo 1, to záleží, co to zrovna jakoby je, pak se z tréninku vrátím, jdu domů, vyvenčím psa, dám si oběd, dám si 20, no a pak je trénink odpolední a pak se jde jakoby spát. To není nic složitýho, ale prostě mezi tím jsou ještě další jako procesy, ať už nějaký osobní nebo něco jiného, ale většinou vždycky, když mám tu práci, tak ráno musím, záleží, jestli jdu na ranní nebo na odpolední jakoby směnu. Když ráno vstanu a jdu na odpolední, tak musím dát jakoby jeden kvalitní trénink za ten den a pak se vracím po obědě hned do práce, tam jsem do 19. hodiny, ale musíme, nebo do 19. hodiny otevřeno, ale musíme být do 22. Když není moc lidí, což moc jako často nebývá u nás, tak přitom je furt jako nikdy nekončíš v 7. Ty vždycky víš, kolik začínáš, ale nikdy nevíš, kolik končíš, když se na té odpolední. No a když to skončí, tak jakože relativně OK, tak buď seš tak fyzicky jakoby můžeš, ale prostě seš unavený psychicky. No, tak jdu aspoň třeba běhat, ale ne vždycky to samozřejmě jakoby vyjde. No, takže a když je člověk unavený psychicky a i fyzicky, tak už nejde dělat vůbec nic. No.
3: Mě právě zajímá ten typ tréninku. Jestli více běhání, více posilování nebo právě ta technika. Co je, tak jak to máte rozdělené?
2: Pak když jdu do práce, tak víceméně takové ty, řekněme, věci, u kterých nemusí člověk přemýšlet, je fakt jako zvedá železo. Nebo si jdu jenom zaběhat, ale pak když před prací si dám jakoby normálně ostrý trénink. Ale pokud jdu třeba ráno jakoby na ranní směnu, tak fakt se jste práce tak vycuclej, že odpoledne to nemá smysl jako nic dramatického dělat, nějaké sparingy nebo nějaké nácviky, protože jednak seš vlastně furt na nohách, protože ani jsem posledně jsem se koukal, kolik jsem jako nachodil kilometrů jako v práci na klinice, se ani nezdá, je to docela dost. No ale hlavně z toho mluvení s těma lidma furt něco řešíš, úplně nejsi jako ready na to dát jako nějaký dobrý fakt jako pořádný trénink. No.
1: No ale my jsme taky nezmínili, že ty to máš trošku logisticky složité, protože ty jsi z Ostravy, práci máš v Brně a na trénink jezdíš do Polska.
2: Pracuji v Ostravě.
1: Práci máš v Ostravě, ale v Brně taky trénuješ, tuším.
2: Taky trénuju. Mm.
1: A zároveň v Polsku.
2: Víš co, ono to je tak, že prostě tam, kde máš kvalitní sparingy, tam, kde máš svoje váhy, tak tam jezdíš, no a protože už jsme na takový úrovni, že prostě ta kvalita, ty kvalitní tréninky se počítají, no takže Bělsko-Bělá není tak daleko, to je v pohodě, to tam si za 40 minut ani ne, to je jak kdyby jsi jel teďka z Ostravy do Poruby v té špičce, no a v finále v Brno proto, protože jsem studoval vlastně jediná veterina, jako veterinární univerzita je v Brně, no tak tam vlastně trénuju s Jirkou, trénovali jsme s Jirkou Procházkou spolu s Matějem Peňazem a podobně, a takže tam jsem zůstal skrz tady tyhle ty lidi.
3: To je zajímavé, zaznělo tady jméno Jirka Procházka. Třeba jste i v kontaktu, co se týká té profese, Jirku čeká v UFC, další ze zápasů. Vy jste spolu taky i takhle v kontaktu, že třeba děláš sparring někdy
2: dřív
3: s ním?
2: Dřív spolu byli v kontaktu jako na denní bázi, teď už to tak moc není, protože každý si ve finále dělá to, co sám potřebuje nejvíc, takže už to není tak, jak to bylo, ale jako napíšem si, zavoláme si to jako jo.
1: No jak třeba vypadá tvůj běžný trénink? A teďko nemyslím ten fighterský, tam asi nacvičujete různé situace, ale třeba když jdeš do fitka.
2: Tak záleží, co v tom fitku jako očekáváš, abych jako, co přesně.
1: No potřebuješ natrénovat fyzičku. No,
2: tak 400 třeba doběhat. Mm-hmm. Ale tak to samozřejmě děláš na ovále nebo jako na atletické hale.
3: Teď jde o to, já jsem mluvil i s Matějem Kuzníkem kdysi o zhazování před zápasem. A viděl jsem ho, jak vypadá před vážením a nebyl to moc pěkný pohled, i on byl úplně takzvaně vycucaný. Jak to máš ty, když, já nevím, ve které tedy váhové kategorii si přesně? To...
2: No zápasím váhu střední, takže 84 a po toleranci půl kilo, no a teď jsem posledně zazval ze 102 kilo.
3: Ze 102 kilo?
2: No.
3: A to je vždycky to, co jsem nikdy nechápal, jestli chodíš do sauny a tam se zabalíš do deky a zůstaneš tam. No, tak jak to děláš?
2: Ono to není jenom o tom, že se zabalíš, že musíš nějakou dietu samozřejmě jako dodržovat. A když to dodržuješ dobře, tak potom záleží na tobě, jestli máš radši saunu, vanu nebo jakkoliv jinak to prostě máš radši, ale jde spíš o to, abys to svoje tělo poznal a znal přesně, co na něj působí nebo nepůsobí. A za ty roky už vím, ani si nemusím počítat kalorie a tak, protože vím, jak to tělo působí a vím, kdy přesně začnu, jako když mi začne pouštět tu vodu a tak, takže je to takový proces na delší dobu, no. Člověk prostě fakt musí znát to svoje tělo, aby byl schopný odhadnout, co a jak bude nebo nebude.
1: Podat ten výkon, že? Protože pro nás diváky, kteří se na to dívají jenom v televizi nebo někde na sociálních sítích, je nepochopitelný, jak teda ze 102 kilo během i třeba jedné noci dokážeš zubnout, já nevím, no, 10.
2: No, z jedné noci to neuděláš, jo, to děláš za měsíc, jako za jednu noc ze 102 kilo to nedáš.
1: No, ale dobře, tak ne ze 102 kilo během jedné noci, ale během té jedné noci asi potřebuješ zubnout jako docela dramatickou váhu, ne?
2: Tak každý to má prostě jinak. Každý, já třeba vím, že dokážu odhodnit třeba 8 kilo za večer. Někdo třeba dokáže jenom 5. Takže záleží, říkám, každý to má nastavený jinak. A jinak samozřejmě, když někdo zápasí 66 jako váhu, tak to tělo je menší, že jo, než moje, takže tomu se bude těch 10 kilo zhazovat hůř než mě.
3: Ondro, blížíme se k závěru. Prosím tě, kdyby ses měl popsat třemi slovy, ne jako bojovník, ale jako člověk, jaká by to byla slova? Jsi ranář, jsi hodný člověk, řekl, máme se tě bát?
2: No jako hodný člověk jsem a samozřejmě horká hlava někdy a jinak bych možná i tvrdil docela, že možná i inteligentní, no, ale hodnej jsem to jako jo.
1: No tak my děkujeme za rozhovor, dámy a pánové, tohle byl Ondřej Raška a vy jste poslouchali Sejdeme se na Freši, kde jinde, než na Fresh Rádiu.
3: Ondro, děkujeme a měj se pěkně, ahoj.
2: Já děkuju, ahoj, čaute.
0: Sejdeme se na Freši. Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722-808-303. www.kartelpizza.cz.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Fresh Radio, DAB, FM anebo apka? Fresh je všude!

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
3: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
4: Jako teď?
3: Ne, na Poesfestu.
4: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
3: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
4: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
5: Je to tak, to my si dáme na zábavu.
2: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Majále z Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
7: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Je to tady 4. květen roku 2026, pár minut po 17. hodince a je tady další vydání pořadu Extáze Music Chart na Fresh Radio.
1: A ta není o ničem jiném, než o 20 nejrotovanějších a nejhranějších singlů za uplynulý týden. A to u vás provází, jako vždycky, moje maličkost David Dale a naproti Ondra Turda.
0: Ano, já mám dneska takový trošku jakoby utlumenější odpoledne, tak nečekejte žádné šílené...
1: Joky?
0: No, joky možná, jo, ale že by tady byl nějaký jako výstřik energie do toho, to asi opravdu ne dneska. Hold, to je možná ta kombinace toho, jak přišlo to, že jo, no, vlastně byla zima a je rovnou léto, když to tak vezmu. No to jaro jako zase tak trošku jako...
1: Ano, víkend před náma se povedl, jak co se týče počasí, tak samozřejmě další maraton, co se týče akciček, že jo, a to má ten malý důsledek tady na Ondru.
0: Malý. 20 Somber Potential, to je track, kterým dneska hit parádu otvíráme. Samozřejmě, jestli posloucháte v neděli reprízu, tak 10. květen můžete třeba trávit i tak, že třeba jenom koukáte a posloucháte. Taky varianta.

0: Ondro, myslím, že tohle byl takový jako pozvolný, ale skvělý start.
1: Naprostá pohodinda, jak je takové to moderní slovíčko.
0: Pohodinda.
1: Somber potential. Vždycky, když vidím Sombra, tak si vzpomenu na toho legendárního českého herce Somra.
0: Somra?
1: Nevím, Josef, proč možná. Josef. No, jo. To byl takový ten legendární herec druhé poloviny 20. století a odehrál toho asi hodně. Ale tohle je úplně jiný příběh a jak si sám říkal, taková prostě klidová věc, já jsem to nazval pohodindou. Prostě... Jak ty jsi ty jsi měl o víkendu třeba pohodindu, nebo ne?
0: No tak v kontrastu toho, co jsi měl ty, tak jsem se absolutně nehýbal, jo, ale samozřejmě víkend byl krásný a tak mě to muselo vyhnat s dětmi ven na všechny aktivity, navštívil jsem takové to zoo, kde se ale postavičky nehýbou.
1: Žbluník, Dinopark Žbluník, myslíš? Ale oni s námi dělají, já doufám, že i letos budeme soutěžit o nějaké vstupy tam, tak nechme se překvapit, je to otázka dní. Tak co tam bylo nového, zajímavého, nějaké nové postavičky?
0: No, já jsem tam viděl minimálně dvě, ale děti mi říkali, že už to tam bylo loni.
1: Aha, jo, to je takové, tak si to pamatuju líp.
0: Já jsem jakoby spíš měl, jakoby se díval, jako, jak to vypadá s pivem a nabídkou oproti loňsku.
1: Nealkoholickým, doufám.
0: No samozřejmě, tak jsem tam musel přijít autem a to je vždycky tí problém. Všechno je čepované, ty nealko sladké, ale ten čepovaný bírel jako klasický, to se jen tak neví.
1: Ne, jo.
0: Prý to údajně nikdo nepije, když to náhodou je naražené. No. Tak musí vždycky zít plechovku. No.
1: Tak by to mohli dělat jinak, že jo? Čepovat ten obyčejný a flaknout do toho trochu šťávy a mají to vyřešeno. No. Tak jako, co už, já nevím, já mám výhodu, já ty hořké věci prostě nemusím, nechutnají mi, takže...
0: Hele, mě taky úplně ne, ale je to opravdu nejlepší kombinace na to, abys neměl zase žízeň. To pomelo grep, to potom jenom liješ.
1: Jasně, jo, rozumím. Víš co, navrhuju to, že si dáme 19 a potom se mrkneme, jaký víkend prožili ti, kteří byli ve společnosti Fresh Rádia. A na té 19 je Joel Corey, Ra a track, který se jmenuje...
0: A pozor!
1: Devotion!
0: Ano.
1: Teď to známe.
0: To mi něco říká. No. Místo 19!

0: Já myslím, že adept na letní hitovku, protože to samozřejmě už hitovka byla.
1: To už byla hitovka několikrát, tolikrát ohraná, že...
0: Dostalo to zvuk roku 2026 a třeba ti, co to neznali, tak to teď objeví, že to je zase pecka.
1: I wanna give you devotion. Sweetest emotion, ta nejsladší emoce. Jaká je pro tebe nejsladší emoce?
0: Nejsladší emoce? Cukr, člověče.
1: No teď jsem chtěl říct, že když si dám pořádně to točenou kopečkovou, na to si nechám posypat, ale já to takhle nejím. Jo,
0: jsem zrovna měl o víkendu, točenou.
1: Ta představa, ta točená, na to posypaný ten čokoládový posyp a ještě to zapije školou, tak to musí být svýrys no, emotion.
0: A někdo ti říká, hele, točenou, když točenou, tak jedině tu hořkou, že jo? A jsme zase u toho, co jakoby nepiješ.
1: Hořkou, jo tak, jo, ne, vůbec.
0: Ale ne, jako, já nejsem jakoby, jako opravdu, jak jsme se k tomu nakousli zpátky, tak já nejsem jako vyloženě pivař. Já dám 4, pak už mi to nechutná vůbec.
1: Jako za den, jo?
0: No, jako tak prakticky, jo. Ale je to opravdu... Ono je to opravdu, jako opravdu se toho nejlíp napiješ. Tak malou vodu koupíš, víš za kolik. Pivo za stejnou částku 3x tolik. No.
1: Ale hele, důležité je, že si to umíš jako zdůvodnit.
0: Musíš ekonomicky. Spočítat to musíš.
1: Jde ti to výhodně, výborně.
0: Jde
1: ti to výborně. Jako když se u toho pití, tak jiný problém má Drákula od Tame Impale. Ten má rád úplně jinou
0: sladkou
1: tekutinu. Já nevím si, jako krev je sladká.
0: Tak pokud ten dotyčný předtím měl zákuseček?
1: Hlavně červená, no.

0: Tahle skladba už tady s námi je nějakou tu dobu, nějakou tu chvíli v hitparádě Extáze Music Chart. Teď se zase do té top 20 vrátila, ale mě vždycky baví, když něco nasadíme, je to nové a říkáme si tady, jestli se to uchytí, ano, ne, možná. No a pak se stane to, že odběhne nějaký ten čas a začínáš to slýchávat z tamtoho koutu, z onohlého rohu a podobných míst a je to taková ta věc, která se stane prostě světovým hitem. Troufám si odhadnout, že Drákula od Tame Impala tam patří mezi tyhle ty tracky.
1: Ondro, určitě přesný příklad, jak si říkal, mě původně se tenhle track ale vůbec nelíbil. No a teď už jsem si prostě na něj zvykl.
0: Jo, zvykl, je to fajn na poslech. Za mě se vším všude propracovaná záležitost. Ještě se dovolím vrátit tedy zpátky k tomu uplynulému víkendu, který ty si strávil s dinosaurem a pivem.
1: Já jsem měl pivečko jenom jedno.
0: Jasně, tak můžu to trošku rozmáznout. Ale tady na Freshi jsme jako to rozjeli ve velkém stylu, jak už to tak jako ve zvyku umýváme, kdy na 1. května, že jo, na ten svátek lásky zamilovaný, že jo.
1: Lásky čas.
0: Jsme odstartovali brzo ráno se všemi veteránisty zahájení veteránské sezony. Ostatně taky minulý týden jsme tady
1: jsme
0: měli
1: řešili,
0: hosta.
1: No.
0: Bylo to super, bylo tam zase opět několik strojů, které spatřili po reinkarnaci, by se dalo říct, světlo světa a znovu se brázdí po českých luzích a hájí. Možná nejenom po českých, bylo tam taky spousta i vystavovatelů z zahraničí. Pak jsme přijeli do Vítkovic, akciové společnosti, která měla den otevřených dveří. Byli jsme na jednom ze stanovišť.
1: Ano.
0: A mě překvapilo, kolik lidí zaujalo vlastně tohleto vystavování téhleté společnosti akciové, která je legendární a to fakt bylo to super, bylo to
1: tak
0: boží.
1: Já věřím, protože já jako kluk jsem chodil do železáren, to bylo prakticky vždycky ona 1. máje možno, kdysi, dávno, už prostě snad 25, možná to 30 let spíš, zpátky. A vždycky to bylo zajímavé, jak tam ta vysoká pec se otevřela a viděl jsem i nějaké videa právě teď z víkendu, že i tam se dostali lidé, viděli ten lis a otáčelo se tam to kul, nebo jak se to kujo, kuje, takže kulo se tam to železo.
0: Já ale vůbec nevím, co myslíš, jo takhle, jako jo takhle.
1: Kuje se, ne? Se tomu říká.
0: No, nevím, to je úplně jedno, ale tam to bylo jako super, no a to finále velké sobotní bylo v Hlídku Místku, kde vlastně někdy od března hrajeme taky jako poměrně dost dobře, tedy hlavně na dabu v té digitální podobě a samozřejmě jako v rámci aplikace internetu už dlouhodobě, ale máme to pokrytí těmi pozemskými vysílači a byli jsme přizváni na slavnostní otevření areálu Nová osmička, což je takový, jako já nevím, jak to popsat, jako super zábavně, kulturně, sportovní areál, vnitřní, vnější a mají ho pod taktovkou ti, kteří spolupracují s Beats for Love, nebo jsou produkcí Beats for Love a musím říct, že ta otvíračka se hodně povedla.

0: Nevím, jak ty, Dejle, jestli to vnímáš, ale zatím máme tak krásně rozvržené ty tracky, že začaly úplně pomaličku a postupně lehounce, ale jako velmi lehounce, přibývají, ne ani možná na tempo, ale na dynamice, bych řekl, nebo na té jako živelnosti těch jednotlivých tracků. Anima, Beautiful, za mě super vokálek, taky jsem se u toho zasnil, zavřel na chvilku oči, když to už se mi dneska jednou povedlo, aniž bych chtěl. Tak stává se i v lepších rodinách.
1: No, Anima má nějaký jakoby extrémní teď tour s nějakou úplně mega projekcí a hraje ze dvou pultů někde ve vzduchu, jsem viděl nějaké videa, no to už vypadalo to zajímavě.
0: Musíš to umět udělat zajímavé v dnešní době a přijít s něčím originálním v době technického pokroku. Není úplně jednoduché, ale zase na druhou stranu těch možností máš spoustu, jo? Že jako zaujmout není jednoduché, aby to vypadalo jinak, ale na druhou stranu máš k tomu spoustu prostředků, teď jenom mít ten tým, který to dá s tebou dokupy a uděláš z toho přesně takovou show. A třeba úplně jako jednoduše zaujmout v té technické době, já nevím, na mě jako na chlapa stále funguje jedna věc, že jo, jaro, když si představím nějakou sympatickou, usměvavou slečnu, která kolem tebe projde,

0: takových bokovkách, riflích, jo, hodí tím zadečkem zleva doprava. Sice je to oldschoolové, ale na mě to pořád funguje. Co si myslíš ty? Jako?
1: Počkej, jak oldschoolové? Teď to je aktuálně, máme v hitparádě song, který nese jméno bokovky.
0: Low Rise Jeans,
1: no, jako
0: je. A je od Demi Lovato. Já jenom říkám, že jako by to mohl brát někdo sexisticky. Ne, mně se to prostě líbí, k tomu jaru to patří. A asi právě proto i tenhle ten okamžik vyšel ten track a jsme jedni z prvních, kteří ho hrajou. Tak si ho užívejte. Já si jdu zavřít oči a představovat si ty rifle, no.

0: Blížíme se k 15. místu hitparády Extáze Music Chart a vůbec je to před náma jako takové vtipné, když to jako převedeš na jednu činnost, tak máme před sebou Kato. Když bys tam dal ještě jedno K, tak je to Kakáto. Potom máme Ikona Pup, ta je na 14, tam je Rituál. Mm. Kdybys tam dal Mr. R, tak zase jsme u něčeho podobného, ale my takhle rozhodně neuvažujeme.
1: Ne. Podle mě tě to vůbec nenapadlo.
0: Vůbec ne.
1: Nicméně, když se dívám na 15. místo, tak zase návrat, comeback, ale to už je jakoby obrovský, ale jo, zase se objevil.
0: Hele, pojď, nahodíme ten výraz, jo.
2: Místo 15.
0: A jdeme na to.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
1: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
5: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
4: Kontaktujte polary.cz.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Extáze Music Chart. Místo 14.

0: Trnácká ikona pop Daya a Ritual.
1: Ano, a před reklamní blokem byla na té, kolikátka to byla?
0: To byla 14. No, to byl ten Kato.
1: Tam byl Kato a John a velice stará, dobrá věc, Turn the Light Off.
0: Ano, to jsme si dávali ten výraz, jak jsem říkal, a spustili jsme to. Když jsme u rituálu, máš nějaký třeba ranní rituál, nebo večerní, odpolední, nebo nějaký prostě pravidelný u něčeho?
1: Ale tak jestli je to rituál, tak ráno si jako samozřejmě vždycky odskočím. Proštuduju e-maily, rozliším ty reklamní nabídky, vymážu to, pám se, co tam je důležitýho. No a potom jako kafíčko možná může být rituál, že si jako určitě musím dát.
0: Ano.
1: Třeba do hodinky, co vstanu. Jinak se mnou potom není řeč, no a víc jako třeba, ne, jako nějaké předsportovní.
0: A víc jako třeba, ne.
1: nějaké předsportovní, že jsem slyšel, že nedávno, že nějaký slavný brankář třeba měl prostě dobrou sérii, nedostal branku, tak měl pořád stejný trenky.
0: Raději pojďme na místo 13. Nechci vědět, jak vypadali.
2: Místo 13.
0: Na druhou stranu už to chápu, jako ti útočníci tam nemohli ani doběhnout k té bráně, prostě si to musel...
1: A tak jsou prostě různé tady ty hokejisti, zas třeba si ne suspenzor, jako když se jim dáří, prý ne přeperou, nebo něco takového, taky
0: ten
1: jsem zase.
0: Nepere, ne?
1: No,

0: ani ti teď, Ondro, nevím, jestli jsme uvedli tenhle ten song na 13.
1: Na 13. No, Kaiga, Griffina, Kalida a Save My Love. A jestli ne, tak si ho zopakneme teď, že jo?
0: To byl on.
1: To byl on. A na 12. budeme mít něco, co se nám může zdát, že se opakuje. Echo.
0: Jo. Tak já jsem to řekl jako česky, no. Ozvěna.
1: Ozvěna.
0: To bude asi dlouhý song.
1: Jo, to znáš, jak se volá, ne? To je Rakousko, Ousko, tak nějak to bylo. No to je jedno. The Chainsmokers, Oaks a Echo, tí jsou společně na 12. místě. Rychle na ně.
2: Místo 12.

0: Fresh Radio.
1: Jsme metropolitní rádio.
2: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

0: V neděli 17. května se uvidíme v golfparku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v adventure golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne adventure golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Majáles Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
3: Nenastartoval si svoji káru? Tak pospíchej do Allstaru. Při nákupu řekni Fresh, super cenu dostaneš. Allstar Trading, specialista nejen na startéry, alternátory a autobaterie. Prodejna se širokým výběrem na Kremlínské ulici, nedaleko Makra. www.autoelektrika.cz. Vše pro vašeho plechového miláčka. Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
9: Kontaktujte polary.cz.
10: Místo 11. Extáze Music Chart.

0: The Music Chart.
1: Vždycky, když slyším Risk It All, tak si fakt to ča-ča-ča u toho nemůžu odpustit. Bruno Mars, zajímavý track, že jo? Co ty na to? Ta-da-da-da!
2: Jo, to je,
1: trumpetky.
2: To je prostě z toho kraje, odkud pochází, no, ten zvuk. Jo, takovou pohodičku, jakoby až k té, že až k té Kubě to tak jako, i když on jako je za Havaje, no, tak asi, ale...
1: Tak Havaje je zrovna na druhé straně,
2: je, teď Kuba,
1: to je vlevo a to je vpravo.
2: Máš pravdu, ale teď, když tak jako nad tím přemýšlím, tak možná i trochu víc Kubu než Havaj mi to evokovalo.
1: Ta-da-da-da.
2: Každopádně to pěkný počasí.
1: Na obě místa bych se rád podíval někdy,
2: no, to?
1: Jako asi tam bude teploučko, vodička, sluníčko, balíme to. Ne, tak to nebalíme, jako to byl jenom for. Už jsem chtěl jako letět někam, a teď je drahé, že jo, letecké palivo, no tak...
2: No, je.
1: Člunem bychom tam pluli dlouho,
2: to věk, jako... Věk vůbec, to bude, no. Tak, no.
1: Ale bude to, prostě to bude dobrý. To bude dobrý, věřte tomu, nebudeme tady nějak jakoby stresit vůbec, tady tohleto téma tady ani nebudeme načínat. A dáme si novinku číslo 1 pro tento týden. Tam jsou slavní Baker Mad společně z Runny. I love life, jakože mám rád život. Já nevím, já taky. Co ty?
2: Asi jo, asi, musíš prostě.
1: Je to taková našláplutá hauzíková podupávačka se vším všudy, z trumpetek jdeme k saxofonkům a podobným záležitostem. Já si tohleto užiju. Dejte si volume doprava, tohle je novinka!

0: takový ten výraz, který se používá často, řekl bych, že to je jakoby oklepaná fráze. Jako za starých časů. Ne, nemám ho rád, protože co jsou staré časy, že jo? To je relativní pojem, ale Baker Mad Runny a I Love Life je prostě šálek mé kávy. To zní lépe, že jo?
1: Mělo to šťávu.
0: Mělo to šťávičku.
1: Letní takovou.
0: Tohle nebyla pohodinda, tohle byla normálně šlapár na zelí.
1: Piňa koláda.
0: Piňa koláda je výborná. Já to piju jako bez toho hořkého, já tam nepotřebuji, já si dávám jenom tu mňam mňam mňam.
1: Ty to hořké nemáš rád, jo. Si říkal.
0: No tak jasně, já když si objednávám, když si u té Kuby, Kuba Libre, tak já tu Kubu tam jako nedám, já si dávám jenom to Libre, no.
1: No a piňa koláda obsahuje co? Tam vidím, piňa, kola, da. Co to je?
0: Da.
1: Takže bez
0: kola,
1: da.
0: Kola tam v kurfaku.
1: Takže ty máš piňa kolu.
0: Ne, já mám, no.
1: Já jako úplně nevím, co obsahuje, mohl bych se podívat, piňa koláda, ale určitě to je něco strašně sladkého.
0: Já si myslím, že tam je ananas, kokos
1: a taky,
0: že jo, ten nějaký ten bílý, že jo, ten potvorstvo rum, ne, co? Alkohol, nebo vodka tam je, já tak nevím.
1: Ale tak je to žluté, hodně.
0: No tak to je logicky, že jo, když to je ananas.
1: Bez toho ananasu.
0: Tady se poznají profíci.
1: Piňa je co, ananas?
0: No jistě, no tak to nevěděl, ne?
1: Nevěděl jsem, no.
0: No tak co tam je teda dál, no, čti?
1: Recept, jo, tak počkej. Jednoduchý koktejl z rumu, kokosového mléka,
0: no,
1: nebo smetany a ananasu.
0: No, rum,
1: tak to
0: rum.
1: Potom ale frčíš, jako.
0: Jedeš bomby. A stejně tak jede bomby Madonna se Sabrinou Carpenter s trackem Bring Your Love, protože to je fresh track číslo 2 pro tento týden. A strašně se teďkom jako špekuloval o tom, jak ta Madonna s tou Sabrinou to dali dokupy, že ona si ji vždycky brala jako vzor a tak dále.

0: Extáze Music Chart.
1: To byla druhá novinka pro tento týden a do třetice všeho dobrého i zlého.
2: Dobré to bylo.
1: Dobré to bylo, More, Love You More, Rudy Mental, to je třetí novinka.
0: Extáze Music Chart, novinka.
1: Co se směješ?
2: No, nic.
1: Jdeme na třetí novinku, Rudy Mental, Love You More.
2: Tak jo,
1: sypej to tam. No Madoně to jde prostě, jako...
2: Ne, jako skvělá věc, ale musím říct, že Sabrina ještě.
1: Tak je taky o něco mladší, že jo?
2: No, asi jo.
1: Bych chtěl říct, že jako nemá tolik toho za sebou, no.

0: budou v Ostravě, budou tady v následujícím měsíci Rudimental, budou na tom druhém Majálesu, na tom, co bude v Dolních Vítkovicích. Ovšem, my budeme tento týden mediálně podporovat ten Majáles ostravské, ten studentský, jestli se to dá takhle jakoby rozčlenit a rozdělit, který bude na kampusu v centru.
1: Já se přiznám, jelikož jsem jako na vysokou školu nedošel, a nevím, jestli vůbec za mě nějaké Majálesy tady byly.
0: Ale byly.
1: Mám tam nějaký zmatek, no. Jeden Majáles, druhý Majáles, třetí Majáles, pražský Majáles, brněnský.
0: No, tak pražský je v Praze, brněnský v Brně.
1: Já to chápu.
0: Hradecký, v Hradci, plzeňský v Plzni a ostravský.
1: Dává to smysl, no. Ale prostě, já nevím, já jsem myslel, že to vždycky pořádá jako ty školy.
0: No, tak jako může, nemusí, hele, jako záleží, proti guštu žádný disputát. Rudimental, Love You More, ti jsou tedy jako třetí novinka. Ovšem chtěl jsem říci, že ve čtvrtek my se uvidíme živě s naším studiem právě na Majálesu Ostravské univerzity.
1: Takže
0: se těšíme.
1: Takže slibujeme, že tam budou živí moderátoři. To znamená živě.
0: Jestli vás tady všechny nepozabijím, tak budete živí. A chtěl jsem jako se tak připrosit, aby to počasíčko jako tady hlásí úplně Mordory a nevím co všechno. Zimu a tak dále, ale říkají, že jako západní část republiky, že snad tady by to jako nemuselo, tak držme si palce.
1: A to je pátek, ne?
0: Ne, čtvrtek.
1: Čtvrtek.
0: No den před svátkem státním, no tak.
1: Zrovna pátek už má být dobrý, ne?
0: No tak věřme.
1: Věřme, že to se jako zpozdí, nebo to zatočí.
0: No tak zatočí s námi určitě taky MK Clementine Douglas s trackem Come Find Me a nám se to tempo kolem té desítky hodně líbí. Místo

0: Dance. Wow, come find me, přijď a najdi mě. Ty už jsi mi našel, můj milý kolego, Dejle.
1: Ale musím říct, že ten MK to jako pálí pořádně, jakoby.
0: MK se toho vůbec nebojí, tenhle ten track nás tady doprovází už taky nějakou tu chvíli a pořád nás, alespoň nás dva, neustále baví. A teď je na devíce jakoby zase takové seskupení více projektů, třeba DOD, Poppy Bezkomp a taky Sony Fodera.
1: Který jakoby si myslím, že s MK jsou jako hodně blízko. Co se týče jako stylu.
0: Co se týče stylu, jo, protože jako on je jeden Brit a druhý je Amerik, jo. Nebo produkuje minimálně jako pod americkou produkcí. To jsem si naprosto jistý, protože to vidím jako v tom kódu skladby, že Great Britain je MK a Sony Fodera to má jako US, jako United States, jo.
1: Tady. No tak jako to asi tím, že má tam jakoby
0: toho ty, DOD, jo.
1: Ano, DODho a tak dále, ale no, já si trošku myslím, jo, Australan.
0: Australan, no tak jako Fodera, kde jinde to má vyprodukovat, že jo, v Austrálii by to bylo s hru nohama, jako.

0: Ondro, tak teď jsem si pošlapoval oběma nohama. To jsi viděl, ne? Jak se musíš tak koužit trošku složitější? Jo, jakoby... No,
1: viděl jsem, že se tady vlníš, jak kdyby se ti chtělo na záchod nebo něco takového.
0: No, zkusí poklepávat oběma a jednou, no.
1: Z toho se stane houpání, z poklepávání. No,
0: takový, to, jsi, jako, takový, byl jsem takový rozhoupaný. Dobrý Sonka, koho máme na osmičce? Podívej se.
1: Na osmičce máme dnes již jednou zmiňovanou Sabrinu Carpenter, která byla v tracku ve featuringu s Madonou v té novince a teď má takovou domácí tour, house tour, tak se pojmenoval její novinkový track, který právě teď startuje a myslím si, že i ta inspirace právě tou Madonou jde v tomhletom tracku trošku slyšet. Já nevím, já si pořád připadám jak Like a Virgin, jak začínal v originále. To byly podobné zvuky let 80.

0: Byl jako horse tour, jakože na koníkovi.
1: Jako horst?
0: Ne, horse, horse kůň. Protože i takhle vlastně my takovou horse tour tady za necelou půl hodinku už mít budeme.
1: No vlastně jo.
0: DJ Horse, alias Roman Chmiel.
1: Dneska je čtvrtek a ty nevím, jestli je líchý nebo sudý.
0: Dneska je čtvrtek, co jsi to řekl?
1: Ne, dneska je čtvrtek, já jsem úplně... Vidíš to?
0: Dneska je čtvrtého, si chtěl říct.
1: Čtvrtého pondělí a já už se těším na čtvrtek samozřejmě. No, ale...
0: na ten majález, že jo? Samozřejmě.
1: No.
0: Dneska je čtvrtek. Tyhle, ty už si normálně přepracovali ve Simo. Tady je tedy Swims. Mr. Know It All, doslova, jako dneska je čtvrtek.
1: Další víkend, tak mám minimálně, bych měl mít úterý, že jo, protože...
0: Hele, zas bude další víkend, jako jo.
1: No, to podle mě bude pátek příště.

0: To, že to bude na šestém místě, takový ten nápoj, akorát bez topu.
1: Jo, ten taky můj oblíbený. To mě když se jako obalamutili, že piju třeba šampaňské, ono to tak trošku
0: A není to hořké, není to hořké. Mluvíme to o něčem, co jeho první název tady neprozradíme, druhý je Topic. A společně s tím letím pitíčkem je tady Becky G a říká sorry fotře.
1: Papi, sorry papi.
2: Místo šesté.
0: I když myslíš, že papi bude jako táta? Víš, jak jako taky je ten jazyk jeden ještě takové to...
1: To ještě uvidíme, v jakém jazyce oni zpívají, že?

chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes. Na www.b4l.cz.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
7: Jako teď?
6: Ne, na Poesfest.
7: Vlastně, náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
6: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
7: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
8: Je to tak, to my si dáme na
9: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
10: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
11: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
12: Oslavit výročí svatby stylově?
13: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
14: Místo páté!

0: Nevím, jak konkrétně o tebe, můj kolego Dejle, ale na mě Madonna působí tak, že se vrhla více se svým novým albem, nebo chystaným albem, teda k takové klubové duši hudební.
1: Ano, povídali jsme si o tom a musíme zjistit, kdo teď spolupracuje. Pravděpodobně asi, jestli nevíte, možná nějaká nová deska asi, ne? Bude.
0: No ještě, vím, že kdysi spolupracoval velmi hojně taky Calvin Harris s Madonou.
1: Ano.
0: Vymyslel spoustu melodií a to ještě nebylo jako tak, jako že se netlačil jenom do té DJiny a potom se stal tím nejdražším. Postoupíme na čtyřku, tam je Alvaro Soler společně s ním Lavinia. A oni říkají to, co my budeme říkat za chvíli. A konkrétně...
1: Adios.
2: Extáze Music Chart.

0: Už minule jsme to probírali, ano, byl to Enrique.
1: Extáze Music Chart.
2: Iglesias, pro pořádek.
0: A to původně, konkrétně místo čtvrté v novém kabátě Arvaro Soler, Lavinia Adios. A teď je na trojce první medailová pozice Adam Port, Luis Kainé Music a Pete.

0: Člověk by si řekl Kainem Music, jakože se nebude hrát, jakože stávka DJ, jakože Kainem Nicht. Jo, ale ono tak není. Adam Port, SG Lewis a Beat One. No, dneska jedničkou nebyli, byli trojkou, ale nám se ta skladba tu za tu se líbí. Ale na druhém místě.
1: Ano, a není problém, jako, ještě můžou být.
0: Můžou být, ano.
2: Místo druhé.
1: Už je to tady.
0: If It's Not Love, Zerb a Rita Ora. Mimochodem, takhle jako třeba dva roky zpátky by rozhodně Rita Ora vůbec netušila, kdo to je Zerb. Troufám si říci.
1: Je to možné.
0: Vidíš to, přišel do mody Afro House, průkopník Zerb, nebo ten, který ho nejvíce proslavil, neříkejme, že průkopník. A je z toho duet.

0: Tahle ta spolupráce je za mě osobně mimořádně povedená. Co si myslíš ty, Dejle?
1: Tak jsou tam dva interpreti, kteří dělají jenom hitovky.
0: A kdyby mi někdo před dvěma lety řekl, nebo před rokem a půl, že se tihle ti dva spojí, řekl bych, nesmysl. Vidíš to, takový hlásek jako koní pásek a talent na skvělý beat.

0: Na tohle beatu se mi pomalu, ale ještě pro tento týden rozloučíme a uvedeme jedničku za uplynulých 7 dní, která hrála nejčastěji na Fresh Radio. Je to na tobě, můj kolego Dejle, jestli teda chceš.
1: Tak jo, tak máme to tady, máme tady jedničku a je tam Olivia Rodrigo a single jménem Drop
0: Dead. Tak zatím čau, za chvíli Roman Chmiel a pokud posloucháte v neděli, tak samozřejmě náš Martin a jeho mašinerie. Mějte se fajn.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
4: Buď fresh!
5: Fresh!
4: Fresh Radio CZ!

Fresh Track. Novinka na Fresh Rádiu. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Freshradio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
4: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. And the only prescription is more
5: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Mašinérie.
1: 17:30, neděle 17. května. No, my začínáme dneska trošku později, protože jsme tady válčili s technickými problémy, ale vypadá to, že je všechno v pořádku a budeme fungovat. Mašinérie číslo 113, dnešní téma Vidlá káry roku 2026 a pořadatel Michal Šperlín. Michale, ahoj, vítej.
2: Zdravím, dobrý večer.
1: My se scházíme v podstatě po roce, kdy jsi byl naposledy v Mašinérii a povídali jsme si o Vidlá káry 25. Rok utekl jako voda, by se dalo říct. A před námi je další ročník. Co chystáte letos nového třeba?
2: Letos nového asi jako tak oficiálně. Minulý rok jsme měli vlastně takové překvapení pro diváky a to bylo s Tančou nově.
1: Zkus to přeložit do češtiny.
2: To jsou jakože motorky prostě, jak je drift show, auta, co driftujou, smyky, takže vlastně motorky víceméně dělají to samé, akorát na motorkách.
1: Možná připomeneme, že vlastně vy jste vždycky Vidlá káry pořádali na podzim. Jo, mám dojem, že to bylo někdy v září.
2: Jo, vždycky bylo v září, no, kolem potom, jako půlka září. Tak, no.
1: Potom přišel rok 2024, byly povodně, ten ročník byl úplně zrušený a rozhodli jste se, že vsadíte možná na kartu lepšího počasí a tím je červen a vlastně 25-26 už je v červnu.
2: Přesně tak.
1: Michale, co u tebe nového za ten rok?
2: No, strašně moc věcí se změnilo v životě. Tak třeba, že jsme se jako přestěhovali s ženou.
1: Tak to gratuluju, do lepšího.
2: Já myslím, že asi do lepšího, tak na vesničku, do baráku.
1: No jo, tak asi spokojený na baráku.
2: Já jsem barákový, takže...
1: Barákový, takže tráva v pohodě úplně. Všechno. To dnešní počasí tě teda ale musí hodně štvát, protože vlastně celý víkend v podstatě propršelo, na zahradě se nedalo dělat a za týden ta tráva bude zase tak, že budeme nadávat.
2: To máš pravdu, budem, no.
1: Uvidíme. Dneska teda téma, jasné, vidle a káry, my to rozklíčujeme, co to je, kde to je, co tam čeká zajímavého. Michal Šperlín je mým dnešním hostem. Fresh jede i na DAB+. A v

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstvější muziky.

0: Mašinérie.
1: My jsme Ostravské Fresh Radio, nedělní mašinérie s Martinem a dneska Michalem Šperlínem, pořadatele hodně zajímavé akce Vidlákáry 2026. Michale, já o tobě prozradím, ale protože to vím docela dost dobře, že ty jsi opravdu jako milovníkem tuningu. Jo, ty, co jsou všechny akce, co si pamatuju loni, tak se tě na několika potkal. Ty máš úžasné auto a mě by zajímalo, nebo chtěl bych se o něm něco dozvědět. Co to je vlastně za auto? Vím teda, že to je oktávka v kombíku, mám dojem.
2: Jo, v kombíku.
1: Dvojková?
2: Dvojková oktávka v kombíku.
1: Před nebo po faceliftu?
2: Před facelift.
1: Před, jo.
2: Už tak letos to je tak polo.
1: Jo, tak protože ty to jako pořád tuníš. Řekni mi něco o tom autě bližšího, kde jsi k němu vlastně přišel, proč zrovna zvítězila oktávka dvojka?
2: Ale tak jako je to víceméně první moje auto, nebo měl jsem jako předtím ještě Favorita třeba tak, ale to nebylo oficiálně na cestě nikdy.
1: Bavíme se o autě, jo? Favorita by jako auto úplně nenazýval.
2: Je to fajné.
1: No, jako kdysi, jo, asi v té době, nějakých těch 90. letech, i ten Favorit, jako, jo, bylo to lepší než 120, no, jo, ale dneska bych to teda, nevím, no, no asi by ho nechtěl.
2: Teď vlastně to byla ta oktávka, první auto. No a prostě mladý synek, že? Tak jakože si to udělám nějak trošku, měl jsem to jako normální denní auto.
1: Či to byla klasická sériovka, když to koupil a postupně jsi to začal ladit. Jo? Čím jsi třeba začínal? Čím je dobré začít?
2: Tak jako já jsem koupil jsem kola a podvozek, že? Samozřejmě, ať to trošku nějak vypadá.
1: Kola dělají auto, to je jasný, co tam máš, co to je za kola?
2: No já mám teďka už asi tak čtvrté kola.
1: A to jsou nějaké dvacítky, devatnáctky?
2: Teďka mám devatnáctky Bentley, originál.
1: Mhm. Podvozek, co se dá udělat na sériové oktávce, to je nějaký vzduchový podvozek? Nebo?
2: Měl jsem stavitelný, teďka mám vzduchový a už bych neměnil, no.
1: Co tam máš dál za úpravy?
2: Jako úpravy asi hodně, no, ale nevím, jestli si jenom vzpomenu, tak narychlo.
1: Tak zkus takové ty hlavní, co vlastně odlišuje tohle z toho vozidlo od té sériovky.
2: Tak mám tam třeba, teďka vlastně ještě na tom dělám přední světla, bílé budou, třeba xenonové. Teďka tam mám jiné trošku, ale už se mě úplně nelíbí, takže právě chci změnit. Letos jsem vlastně přeměnil přední nárazník, měl jsem z oktávky z RSové z dvojky, ale teďka jsem koupil po faceliftu, je to takové trošku jiné, kulatější, bez značky, zahlazené to je celé, takže je to takové jiné, pěkné.
1: Zajímala by mě rozhodně barva, protože ona je taková hnědozlatá, bych řekl.
2: Na sluníčku to mění, no. Mění se to do takové zlaté, jak říkáš.
1: No, že předpokládám, že to není originál, který byl na tom základu, ale...
2: Není vůbec, je to folie ještě, aby to není jako lak, je to folie. Ale kvalitnější folie, no, už mám na autě, já nevím, kudy 4 roky asi.
1: Vypadá jako fakt nádherně a člověk to nepřehlídne. Co zvuk? Máš to nějak jako vyladěno?
2: No, tak je to klasický diesel, takže jako tam nemáš to ladit úplně, jo.
1: Už samo o sobě to má jako docela dobrý, no, zajímavý zvuk, takže výfuk je originál.
2: No, je tam z RS jako z dieselu, jo, jako, bo to je klasická oktávka, to není RS, že? To je předělané jako tak jako z ladově jenom.
1: Je to 2 litr nějaký?
2: 1.9.
1: Jedna devítka, ještě poctivá, stará.
2: 77 kW.
1: To byly nezmary stroje. Co se týče vnitřního nějakého vybavení, uspořádání, vypadá to jako sériovka, nebo i tam došlo k nějakým úpravám?
2: Je to předělané i ve Vinsku do RSA, do dvojky. Přečelnil jsem si celou stropnici a sloupky do Alcantary, broušené kůže, takže je to také trošku jiné. Mám tam vlastně dotykové radio a jinak asi tak, no, nějaká menší hudba tam je v tom jako...
1: Menší hudba, tak pohlu se.
2: Já nevím úplně, kolik to má, jako upřímně, jo.
1: Ale skáče to, jo?
2: No, trošku, jako to jenom tak jako na poslech.
1: Říká můj dnešní host Michal Šperlín a bavíme se Vidlákáry 2026.
0: Fresh Radio! Fresh Radio! Nezeš, buď fresh!
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Letní rande, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
0: Čekuj, Fresh Radio.cz.
4: Fresh Radio.
7: All day

0: Mašinérie.
1: Dnešní mašinérie na téma Vidlák Harry 2026, což je vlastně takový tuningový sraz, tuningová akce, bude tam spousta úžasných vozidel, my se k tomu dostaneme. Michal Šperlín je mým hostem, protože on je pořadatelem téhle akce. Michale, my jsme v tom minulém vstupu nakousli vlastně tvoje vozidlo, ale mě by zajímalo, pokud bych já jako amatér chtěl vlastně nějaké tuningové vozidlo. Mám svoji oktávku, s kterou jezdím jako běžně, nechtěl bych zrovna tuhle upravovat, nebo upravovat, protože je nová a slouží mi k běžnému životu, takže bych třeba pokukoval po nějakém vozidle. Jaké auta jsou dneska vhodné pro tuning?
2: Tak vhodné je asi každé auto, je to úplně jedno, ale nevím, no, jako já bych třeba osobně už diesel neupravoval.
1: Či radši benzín nějaký?
2: Tak má to asi jako větší smysl, že i potom třeba ohledně toho motoru a takové, takže já už bych do dieselu nešel, maximálně nějaký ten, já nevím, třeba Passat starý, jo, se mi líbí, tak třeba jako to ještě bych možná udělal, ale nevím, spíš ten benzín bych volil.
1: Napadají mi třeba nějaké Peugeoty 206, 207, je tohle auto vhodné, je malé, myslím si, že náhradní díly a podobně na to budou relativně dostupné, a nebo radši třeba právě volit české auta, Škodovky, Felicie, Fabie možná dneska.
2: Tak Felicia je pěkná, že?
1: To je, jako to je klasika.
2: Feliciu bych klidně udělal, jako jo. Já už nemůžu teďka dělat radši nic, bo baba by řvala.
1: A poslouchá, že? Tak nemůžeš přiznat. Felicie, otázka, jestli seženeš takovou Felici, která ještě drží pohromadě a byla by schopná vůbec jako unést tyhle z ty úpravy.
2: No, to je problém. No, v dnešní době jako zrazilo je všechno, že? A i ty oktavky, ty nové, všechno víš, že? Zrazilo všechno. Ale tak dá se to opravit všechno, že?
1: Ale samozřejmě připočítat ty kačky potom, které to bude stát právě samozřejmě na nějaké vyvaření, lak a podobně. Čím by ten člověk měl začít?
2: Tak já osobně bych začal asi koly a potom jako podvozek, že to sníží trošku, ať to vypadá.
1: Když se zdržíme u těch kol, tak samozřejmě čím větší to kolo je, nebo to číslo u těch Felicí, to byla nějaká 13, 14 možná.
2: 13 asi, no.
1: Co když seženu třeba 15 nádherné, ale oni nejsou v technickém průkazu zapsány. Já to chci mít legální, protože s tím budu třeba běžně jezdit i na cestách, budu s tím chodit na technickou kontrolu. Je asi to problém zapsat nějaké kola, které tam jako původně nepatří?
2: Tak jako není to problém, ale musíš mít znalosti nějaké, že? Ohledně zápisu. Nebo jako oficiálně tak ti to zapíšou, ale jsou s tím tahanice docela dost.
1: To kolo musí mít nějaký technický list, nebo podle čeho oni to tam zapíšou, že to je bezpečné a to auto v podstatě na to může jezdit?
2: No, jako upřímně nevím, jo? Já vždycky dodám jenom, co potřebuju a zapíšou mi, jo?
1: Dobrý, kola koupíme, budou krásné, budou tam sedět. K těm kolům se kolikrát dávají i podložky nějaké, ne? Aby to vylezlo trošku víc z té karoserie a vypadalo
2: jako... Já mám třeba na oktavce svojí mám podložky vzadu, ať mi to právě jako mám zasek trošku na tom zadním blatníku, takže i podložky mám zapsané třeba.
1: Chce to vozidlo někdo potom vidět, že to opravdu tam jako sedí a nekouká to kolo už z toho podběhu někam ven a ta pneumatika třeba 2 cm přečuhuje?
2: Tak potom samozřejmě můžeš, jak tě chytnou policajti a nelíbí se jim to, tak můžou nadávat, že? Ale tak víceméně máš to napsané v techničáku, takže by problém neměl být. To auto takhle normálně na technické je, jak ho vidíš.
1: Potom samozřejmě různé křídla, spoilery a podobně. Dneska je spousta už výrobců, kteří se přímo tímhle s tím zabývají a dokážou nabídnout nádherné kousky. Je lepší kouknout právě po tomhle s tom, jestli to má třeba nějaké homologace už, že právě odpadne to lítání po těch úřadech, anebo je lepší si to doma někde udělat na nějakém kopítě z nějakého laminátu a pak to stříknout a pak teprve řešit třeba případnou tu legalizaci.
2: To nevím, jo, protože spoilery a takové úplně nejsou moje v oblibě, takže to nevím, nikdy jsem to neřešil, ale určitě si myslím, že budou nějaké homologované už v dnešní době.
1: Co světla, protože světla dělají taky auto, dneska, když se bavím o těch Fabích, to byly klasické halogeny, H4, vzadu to mělo klasické žárovky, dneska prostě ten trend je v LEDkách, spousta světel se dostane koupit někde na Allegru a tak dále, ale tam ta homologace asi nebude.
2: Tam nebude, no, určitě, takže...
1: Tak co s tím? Protože to světlo opravdu...
2: Prodávají se normálně jakože ofiko, nějaké LEDky, jo? Jsou tady nějaké shopy v Česku.
1: A ty světla jsou upravené tak, aby fungovaly, protože dneska ta elektronika v těch autech nahradíš klasickou žárovku, LED žárovku a už to tam svítí, že máš špatnou žárovku a musíš koupit budinou.
2: S tím kambusem právě, to se prodává s kambusem, no, to musíš mít.
1: Co dál by tam šlo ještě udělat na takovém autě? Takový ten základní opravdu, aby to odlišilo tu sériovou výrobu a každý už se třeba minimálně zatím otočil.
2: Tak jak říkáš, ty světla, možná ještě ten předek by se dal přeměnit třeba na oktavce jedničce, dvojce, já jsem si taky dělal právě světla, ty mám rozdělané ještě nemám doskladané. Začernil jsem to vlastně celé a předělal žárovky, no.
1: Teď mi napadají třeba polepy. Jo, to si myslím, že pokud máš základní barvu a nesíká se to vozidlo, tak nějakýma polepama nějaké šmouhy, plameny.
2: Jako můžeš, no, ale to už není asi dneska moc.
1: Ale dělalo se tak kdysi.
2: No, kdysi jo. No.
1: Já si tak pamatuju, když byly golfy. Golfy staré a podobně, tak oni právě, když to šláhalo plameny po celé zádi, tak to bylo hodně zajímavé. No celkově, prostě ta doba asi pokročila dál a dneska jsou to nádherné kousky. No však za chvíličku to probereme, zůstaňte s námi. Michal Šperlín v dnešní Mašinérii. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
7: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
10: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
11: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
12: Posloucháš Fresh Radio.

0: Mašinérie.
1: 13 minut po 18. hodině Fresh Radio ve vašich uších a Mašinérie dneska s Michalem Špedlínem. Budeme vás zvát na akci Vidle a káry 2026. Michale, pojďme to rozklíčovat. Co to je za akci?
2: Je to tuningová akce, nejenom tuningová, máme i veterány, máme nějaké motorky, máme pro děcka nějaké vyžití, letos bychom měli mít asi i skákací hradu, uvidíme, jestli to vyjde.
1: Který to je ročník?
2: No, je to rokově 10., ale je to 9., protože povodně byly, takže jsme to museli zrušit, takže 9. No.
1: Kde se ta akce bude konat?
2: V Kremlině na motokarách, přímo v tom areálu.
1: Tak, kdo nezná, tak asi nejlepší příjezd je na té cestě mezi dálnici na Frýdek, sjezd Oprechtice Kremlín, že? A nebo z druhé strany přímo z Kremlína.
2: Z druhé strany od Ostravy, no.
1: A je to relativně vedle té hlavní cesty 500 metrů.
2: Dá se říct, no, že tak to je, no nějak.
1: Tak, kdy se to bude konat?
2: Je to letos 6.6.
1: Pěkně, to se bude dobře pamatovat.
2: 2026.
1: Je to sobota samozřejmě, od 11 hodin. Mě by zajímalo vidla káry. Co to znamená jako vidla káry? To mi připomíná nějaké zemědělce spíš než jako tunik.
2: Jako, jo, jako, je to tak, ale tak jsme na vesnici, že jo, takže vidle.
1: Jo, takhle. Budete tam mít nějaké kolečka s hnojem třeba a vidlema?
2: S hnojem asi ne, ale slamu tam nějakou bude mít, tam nesprdí úplně.
1: Pojďme si něco říct blíže o tom areálu motokár Kremlín.
2: Tak my jsme jako přímo motokarová dráha, že, když není tuning. Takže máme tam nějaké motokary, máme tam dětské hřiště, trampolínu, nějaké pivko čepované, občerstvení.
1: Když tam přijdou právě na tuhle tu akci 6.6. celá rodina třeba, tak tatínkové půjdou koukat na auta, maminky se dají třeba dobré kafe a děti mají nějaké vyžití?
2: No, měl by tam být asi ten skákací hrad, jinak tam máme jako klasické dětské hřiště větší.
1: Nějaké jako pískoviště, průhlízky.
2: Jo, máme tam trampolinu a i, takže jako děcka tam určitě nějaké vyžití budou mít. Přistáváme i nějaké potom soutěže třeba pro děti.
1: Aha, tak to je hodně. O co budou třeba soutěžit?
2: O co?
1: O co, no?
2: Tak nějaké bonbony asi a takové klíčenky třeba naše a přívěšky. A
1: protože já, jako když obrážím tyhle akce, tak ty děcka třeba musí hádat, já nevím, zvuk motoru, značku těch aut, jo, že tam je nějaké logo, které není úplně známé, ale ty
2: to
1: děti...
2: To asi ne, my uděláme nějaké jednoduché, spíš na odražidle jsme měli třeba jízdu a takové, jo, s kelímkem body a takové jako jednoduché, jo, zase nemusíme úplně zničit, ne?
1: Prosím mě, v rámci téhle akce budou motokáry asi mimo provoz, takže kdyby chtěl někdo si to zkusit, tak asi nemá šanci, protože no, ten prostor tam není. Ta samotná akce bude probíhat na té dráze, nebo v kterém místě to bude?
2: Jo, přesně tak. Na té dráze vlastně budou vystavené auta, jinak mimo dráhu budou stánky právě s jídlem, kafe tam bude.
1: Jaké bramboráky? Já miluju bramboráky.
2: Já myslím, že bramboráky asi ne, on nedělá bramboráky, ale hambače a takové.
1: Tak příští ročník 27, abych se stavil.
2: Tak ale to musíš přijít, že? Jako, tak
1: to... No, já to vždycky slibuju a pak mi do toho něco vleze.
2: Takže bramboráky budou, ale ty nebudeš, takže to nemá potom smysl.
1: Ono je těžké, protože 6.6., to je vlastně červen, je těch akcí tolik. Jak jste vybírali ten termín, abyste se nepotkali minimálně teda s podobně zaměřenou akcí?
2: Tak jako mám pár lidí okolo známých, co dělají třeba tady kluci ze Sníhina a tak dále. Takže s nima jsem se skontaktoval, ale s tím mají nějakou akci, nemají, takže tak nějak jsme to dali dokupy a jako je tam něco, ale spíš Čechy, takže to mě úplně moc netrápí.
1: Počasí máte objednáno? Když se podívám momentálně z okna.
2: No, jako tak nevím, jako je květen a je 10 stupňů, tak já nevím, no, tak třeba v červnu už bude 20 aspoň.
1: Prosím tě, kdyby to nevyšlo, nechci to přivolávat, akce bude zrušena nebo se koná za každého počasí?
2: Ale nevím, jako, jestli bude jak dneska, tak asi akce bude zrušená, ale jestli bude trošku pršet, tak nevadí, si myslím.
1: Takže minimálně sledovat nějaký web, kde ty informace určitě budou čerstvé a pokud by opravdu jakoby mělo propršet celý den, být zima, lidé by byli nemocní, asi by to nebylo úplně optimální.
2: Přesně tak.
1: Dnešní Mašinérie je s Michalem Šperlínem a Vidle a káry 2026.
0: Čekuj FreshRadio.cz
3: Fresh Radio.
4: All day, every day.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
3: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
2: Kontaktujte pulari.cz.
4: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
5: Fresh Radio. Fresh.

0: Mašinérie!
1: Nedělní mašinérie s Martinem. Dneska vás zveme na Vidla a Káry 2026. Mým hostem je Michal Špedlín. Michale, prosím tě, jak je to s registrací na takovou akci? Tam asi nemůžu přijet, jako, že mám nějaké auto, zjevím se jako duch a chci tam jako účinkovat.
2: Tak jako můžeš, ale musí být místo, že? Což moc teďka místo už není, protože my jsme měli vlastně registrace spuštěné od, tuším, nějak konec února do půlky května, ale stejně jsme to naplnili dřív, už vlastně nějak začátkem dubna jsme věděli, že už jsme skoro plní. Mm-hmm.
1: Kolik teda je přihlášených účastníků nebo vozidel?
2: O Fiko máme 115 aut, plus
1: to
2: minus.
1: Hodně, to tam vleze jako?
2: No, jako vleze, tak 120.
1: Nesmí otvírat vozidle, že nám jako naplno. Jsou tam nějaké skvosty, na které se třeba opravdu těšíš?
2: Tak třeba mám tam Nissana Silvii E14, je to vlastně nějaká racing edice, jeden z 800 kusů pro německý trh, mm-hmm. Takže třeba tohle, nebo Škodovka tam je 130.
1: Jako stará?
2: LR-ko, fakt? Evo uh-huh. Ještě přímo, tak já nevím, jestli to má Ofico, jako tak Origo, nevím, uh-huh. Uvidíme. Pak třeba nějaké veterány, tam máme 127, třeba Fiat tam bude a já nevím, všechno možné.
1: Mm-hmm. To bude asi hodně zajímavé, protože vidět tyhle auta na jednom místě, tak oči přecházejí samozřejmě minimálně těm fanouškům, kteří to tam budou jako procházet. Ti účastníci, odkud oni jsou? Oni jsou v rámci celé České republiky, nebo je to tady jako spíše regionální záležitost? Poláci mi napadají, protože oni taky hodně jako do toho tuningu jdou.
2: Máme,
1: Slováci taky.
2: No, máme Polaky, Slovaky, máme někde tam Praha, Kolín, je to různě. Jo. Není už, je to vlastně jenom Ostrava, jak to bylo kdysi, jak jsme začínali, že mm-hmm. jezdili tady lidi jenom z okolí, ale už je to rozšířenější. No.
1: Mm-hmm. Prosím, jsou to pořád ti samí lidé, znáte se jako komunita, anebo přibývají noví a noví, mění se to různě?
2: Mění se to různě, no. Jsou aj noví, ale jsou aj třeba stálí jako lidi, co jezdí mm-hmm. skoro každý rok, jo, k nám, takže je to tak různě, no.
1: My, když jsme si mezi vstupy povídali, tak mi docela zaujalo, ty si říkal, že by měl někdo přijet, možná, teda nechceš to úplně slibovat, který by dotáhl dobový přívěs obytný.
2: Jo.
1: Co to je zač?
2: No, tak ten by měl přijet, asi uvidíme, jedná se o Ladu, o Žigula starého.
1: Mm-hmm.
2: Má takový starý karaván, jo, co se tak rozloží. Tak nevím, uvidíme, no. Když tak tam pro něho mám jako fleka,
1: aha.
2: že by ho jako fakt mohl ten karavan i rozložit tam vzadu.
1: Jak to vypadalo rozložit? Já si to teda úplně nepamatuju, co to bylo za karavany.
2: Jako, já nevím úplně.
1: Že to něco jako do strany vyjelo, nebo?
2: No, nahoru a do strany, no. Jakože dopředu, vedle toho.
1: No, jsem na to zvědavý. Když jsme si loni povídali o tom loňském ročníku, tak ty si potom na závěr říkal, že vás tam čekala ještě nějaká afterparty nebo něco takového. Mm-hmm. Bude i letos něco takového? Tak připravuješ si jako na to žaludek a hlavu?
2: Tak určitě bude, že? Jako akorát tam asi zůstanu zase jenom já, že?
1: Tak počkej, jako to budeš pít sám, jo?
2: To nevím, snad ne. To jedno.
1: Jako, že to z tebe spadne, všechno
2: no,
1: jasný, se
2: tak
1: musíš povedlo.
2: Musíš to vždycky jako oslavit, že? Jako nějak. A nejsem tam sám, jako mám tam kamoše.
1: No, já doufám, že nejsi takový samotář.
2: Ne, to ne.
1: Dobře, za chviličku se podíváme na samotný program, co nás tam čeká vlastně od těch 11 hodin a myslím si, že to bude hodně zajímavé.

0: Šlapeme na 11, 12 a doufujeme, že to bude ještě hodně. Michal Šperlín je mým dnešním hostem. Michal, já jsem si otevřel vlastně samotný program té akce, co nás tam všechno čeká, a ne úplně všemu rozumím, jak by to mohlo být třeba měřeno, nebo jak to bude probíhat. Jo? Inzerujete, že tam bude top auto.
1: Tak top auto to máme v režii my, jako pořadatelé, prostě s nějakou porotou obcházíme auta, díváme se, co tam je hezkého, co tam není hezkého.
0: Co třeba tebe jako porotce zaujme na nějakém tuningovém autě, jako že tomu dáš plus 10 bodů?
1: Tak je to jako různě, jo? Prostě někteří se vyžívají v motoru, někteří se vyžívají v celku v autě, vevnitř, jo? Exteriér, interiér, je to různě. Jo?
0: Pak mě zaujala další kategorie a to je Top Žigul.
1: Top Žigul má přímo kategorii, protože máme Žigula vlastně v logu, takže jsme chtěli... Ať máme Žigula, jakože přímo i kategorii hodnocení jenom Žigulu. Máme letos asi, já nevím, nějakých 5-6 přihlašených jenom Žigulu, takže to bude asi dobré.
0: A jsou to opravdu Žiguly, které jsou natuněné, krásné, nebo to jsou nějaké i jako spíš veteráni v originál
1: jako
0: stavu?
1: Máme originál stavu, třeba co přijde s tím karavanem, tak to je originál stav, ale to je zase prostě ten karavan, že? Pak tam máme třeba nějakého Žigula s Weber kolama, jo, což prostě je to rarita, takový race styl, i když takové auto, ale race styl. A nějaký Žigul tam je jako i, myslím, že na podvozku vzduchovým, takže jako je to tak různě, no.
0: Pak budeme měřit hluk výfuku a zvuk audia.
1: Přesně tak, to se měří normálně hlukoměrem, máme takový speciální hlukoměr, to audio se měří tak, že se to dá vždycky dovnitř, zavřel se okýnka, všechno, ať to je zavřené to auto, a měří se to někde uprostřed, já nevím, třeba na loketce nebo nahoře na palubovce. A výfuk se měří tak, že se dá za auto dvoumetrová tyčka a měřák vlastně je zároveň s výfukem v té výšce a měříš.
0: Měříte u toho výfuku, teda když se budeme bavit, měříte jenom hlasitost, anebo porovnáváte, nebo posuzujete i zvuk, jako ten tón toho výfuku, protože není kravál jako kravál, co si budeme povídat?
1: No právě někteří si myslí, že to zabírá střelení, ale to nezabírá střelení, ten náš měřák, nebo máme to tak nastavené, můžeš to takhle měřit, ale nebylo by to úplně fair proti některým, takže máme to vypnuté a zabírá to jenom ten zvuk.
0: Samozřejmě budeme soutěžit i o top kola, tam asi není moc co dodávat, prostě krásnější kola vyhrávají, ale výměna kola na čas, to může být hodně zajímavá disciplína, tam pravděpodobně dojde k nějakému, že zasune zvedák pod vozidlo, odmontuje kolo, nebo
1: to je,
0: jak to bude?
1: To je jinak, my máme takové udělátko, kolo prostě na starém bubnu, je to vlastně na takové konzoli, to jedeme už právě od začátku a lidem se to líbí, je to vlastně na čas, klasickým klíčem, ještě uvidíme, jestli tam bude momenták, nebo jestli, nevím, uvidíme, ještě vymyslíme.
0: A u toho bude stát nějaká porota a bude třeba posuzovat, že ten člověk na něco zapomněl, co je důležité jakoby v tom úkonu té výměny toho kola?
1: Je to na čas, víš, takže jako se jedná, kdo bude rychlejší, tak vlastně vyhraje.
0: Tak, dále tady máme, a to úplně nesoutěžíme jakoby s autama, ale nejrychlejší vypití piva.
1: No,
0: tak to asi
1: pivo na ex, takže
0: není co dodávat, tam bude
1: podle mě pivo na ex, tak je nejlepší. No.
0: To pivo bude předpokládám zdarma pro ty soutěžící.
1: Samozřejmě bude zdarma.
0: Tak, dále, soutěže pro děti, o nich už jsme se bavili, takže i ty děti je třeba zabavit a rozhodně se nebát přijít na tuhle akci i s dětma, protože pro ně prostě bude připravený program a myslíme na ně. Soutěž pro diváky, co tam bude?
1: Tak bude tam třeba to pivo na ex a ještě musíme něco vymyslet, ale ještě úplně nevíme co.
0: Ale takové ty hody diskem, hody hasičákem,
1: Měli jsme třeba hot pneumatikou, takže uvidíme, jestli třeba tohle nebo něco jiného, ještě
0: nebo je čas. Nebo hlavou válce, už jsem viděl, že se házel dokonce.
1: Uvidíme, nevím ještě.
0: Tak a pak mě tady zaujalo Limbo a další.
1: Limbo je nejnižší auto, to je taková tyčka a to se podíří pod tím autem a vlastně kdo je nejnižší, tak vyhrává, že?
0: Je to ve stavu, kdy to auto je nastartované, anebo je to cílový stav, když to vypneš a ono to ještě klesne, jako tak tahle z ta hranice?
1: Ne, musí to podjet prostě normálně nastartovaným autem, jako pomáhají tomu třeba i lidi, že si sednou prostě normálně dovnitř, že tam třeba, nevím, 20 lidí a podjede, jo, a podjede to, nesundá tu tyčku, tak...
0: Bude to asi hodně zajímavé, já si myslím, že ten program je hodně nabitý. Možná připomenu, že Fresh Radio je mediálním partnerem této akce.
2: Posloucháš Fresh Radio. Yeah.

0: FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá od měnami.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Fresh Radio.

0: Mašinérie!
1: A jdeme do finále, 18 hodin 47 minut dnešní Mašinérie je opravdu skoro u konce. Michal Šperlín byl dnešním hostem, povídali jsme si o úžasné akci Vidle a Káry. Já bych ale chtěl zmínit ještě jedno takové jako pozadí téhle akce, co tam bude probíhat, protože se mi to strašně líbí a to je sbírka na malého Tobiáška.
2: No, máme vždycky každý rok, nebo teďka vlastně je to třetí nebo čtvrtý ročník, kdy vybíráme na nějaké nemocné dítě postižené. Tak letos jsme vybrali malého Tobíka, takže letos je to vlastně pro něho, no.
1: My jsme původně chtěli říct to jeho onemocnění, ale zhodli jsme se na tom, že to neumíme přečíst, že to je tak složitý jako diagnóza, ale je to něco s pohybovým aparátem a je to dědičné, že?
2: Pokud no, pohybový mozek, myslím, tam je něco takového, no, takže...
1: Takže vlastně ten výtěžek té sbírky bude putovat potom na nějaké rehabilitace.
2: Rehabky, no a takový jakože pro něho nějaké, já nevím, věci, možná zdravotnické pomůcky a takové.
1: Je to vždycky smutné, když dítě je vlastně v takovém stavu a každá tahle sbírka vlastně pomůže.
2: Každá koruna si myslím, že je dobrá, že? Takže...
1: Přesně tak. Pojďme si to zrekapitulovat. Vidle a Káry 2026 se budou konat v sobotu.
2: 6.6. na motokara v Krmelině. Od 11 hodin.
1: Prosím tě, s parkováním, když tam přijedu jako host, ne jako účastník, ale jako host, návštěvník, zaparkuju v pohodě?
2: Máme tam louku, kousek za RLM, bude to vyznačené na sociálních sítích, Facebooku a tak, takže potom ať lidi sledujou.
1: Jak to vypadá ze vstupným?
2: Vstupné máme 150 kaček.
1: Tak to je za hubičku, to je úplně v pohodě. Děti zdarma předpokládám.
2: Do 10 let.
1: Tak to je krásné. Vyžití najdou teda rodiče, tatínkové určitě, maminky pravděpodobně také, když si dají něco dobrého.
2: Určitě.
1: A na děti myslíme taky, budou tam prostě mít nějaké zaprvé soutěže. Zkusíte domluvit ten skákací hrát a myslím si, že zkusíme, i ty děti si přijdou na své. Když si vezmeme, loni bylo poměrně hodně lidí a jak to vypadá jako meziročně? Vzrůstáme, co se týče návštěvnosti?
2: Roste to každým rokem, minulý rok vlastně bylo přes 1000 už, takže letos nevím.
1: Uvidíme. Tak kolik se dá? 1500?
2: To je moc asi.
1: Tak když bude pěkně.
2: Tak jo, tak budu rád samozřejmě, ale
1: jako jo,
2: jako
1: to dáme.
2: To bude třeba 1200, tak budu spokojený. Jako.
1: Prosím tě, nějaké bližší informace, sociální sítě, kde najdeme?
2: Tak jedeme hodně Instagram, Facebook, Vidle a Káry.
1: Stačí zadat, jo?
2: Jo, Vidle a Káry, jasně.
1: Vidle kdyby se Káry. Chtěl dozvědět něco o motokárách, tak najdu kde?
2: Zase Motokáry Krmelin. Facebook, Instagram, máme i webovky.
1: Tak to je úplně paráda. Michale, přeji za prvé teda, ať vyjde počasí, za druhé a těch 15 pokoříme. Ať se akce vyvede a není tam prostě nějaká ostuda, nějaké zranění, nedej bože, nebo něco takového, ať to prostě je všechno na jedničku. A ten večer potom vy s těmi pořadateli si krásně užijete.
2: Oslavíme.
1: Díky moc za návštěvu tady u nás na Freši.
2: Děkuji za pozvání.
1: Zase za rok si to zopakujeme. Budeme mít 11. ročník Vidle a Káry 2027. Tak jo, my se na vás těšíme, doufám, že se tam uvidíme minimálně s Michalem a jeho týmem pořadatelů. No a příští neděli po 17. hodině tady na Freši Mašinérie s Martinem. Mějte se krásně a kola modulů. Fresh
0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz All day

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
2: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
2: Kontaktujte polary.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
9: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
10: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
11: TechTalk.
12: TechTalk.
11: TechTalk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
12: TechTalk.
13: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.
2: She take my money. Well, I...
0: Fresh Radio.

0: vás.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
4: Tech Talk.
1: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk.
5: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.
1: Turn the volume to the max. DJ. Turn the volume to the max.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: chuť fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: whatever they do, me do it more.
1: Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin, multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
7: Letní rande, stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. And the only prescription is more
10: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
11: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
12: Kontaktujte polary.cz.

0: Radar. Příjemný nedělní večer po skoro měsíci. Je tu zpátky Radar, váš oblíbený pořad, na který jste se určitě nemohli dočkat, až začne.
1: Dobrý večer, ano, a stejně jak vy, tak i my jsme se nemohli dočkat, já jsem natěšený, protože máme toho spoustu,
0: to
1: co
0: tak
1: probírat.
0: Nahromadilo se to, já bych jenom vysvětlil, minule jsme tu nebyli, protože jsem zcela přišel o hlas a tak 10 dní v kuse jsem sotva mluvil, takže se omlouvám, ale už je to lepší.
1: Ano, to jsme rádi, že jsi zpět ve formě. Dneska to bude našlapané. Na Instagramu můžete vidět i naši tabulku, kde můžete psát dotazy. A my vám je rádi zodpovíme, protože máme tady beef, konečně.
0: Ano, konečně na české scéně začal beefovat někdo i jinak, než přes příběhy na Instagramu.
1: Ano,
0: takže tak konečně někdo se do toho opřel. Na to se ale podíváme v průběhu vysílání.
1: Ano, na to se těším. Máme tady hodně nových singlů, překvapivě i z videoklipy, protože bylo to takové, vycházely singly, ale takové, řekl bych, od velkých jmen a součástí těch singlů byly i videoklipy, což už teďka není tak běžné, ale každý ten videoklip, každý ten song má i svůj videoklip.
0: A jsou tam i nějaká alba, takže je toho hodně. A my dnes začneme připomenutím jednoho starého songu, protože my se často díváme na trendy na Spotify a poslední dobou tam je více, a nejenom v Česku, ale i v celém světě, tak se tam objevuje více starých tracků než nových, které vyšly třeba v posledním půl roce. Třeba teď je tam Justin Bieber, Beauty and the Beat, je prostě asi největší hit v tuhle chvíli na světě, 14 let starý track. Teď se hodně stoupají i tracky od Michaela Jacksona, protože v kinech je film o něm.
1: To je vtipné, protože zrovna dneska jsem si po dlouhé době zapl gramofon a jako první jsem šáhl po desce Michaela Jacksona a musím říct, že fajn teda.
0: Je to super, protože jako, ať už jako člověk byl jakýkoliv, tak prostě hudebně je to asi největší legenda, co kdy existovala, si myslím.
1: Ano, a druhý je potom Rytmus vlastně, taky
0: je to
1: King of Pop.
0: Ano, ten to vlastně po něm převzal tak v roce 2010. No ale co mi udělalo velkou radost je, že díky tomu, že se objevil ve scéně ve filmu Apex, tak se z hlubin archivu dostal do popředí track Go od Chemical Brothers.
1: A ten je skvělý a zrovna včera jsem se na to díval na Apex a bylo to tam a je to velmi dobrý track a jeden z mých oblíbených od Chemical Brothers. Já jsem jak jsem ještě tančil, tak jedna z mých sestav bylo vlastně na píseň od Chemical Brothers.
0: Ano, na Galvanize, to bylo velmi skvělé. Taky to byla taneční scéna a to je taky zajímavé, že vlastně tenhle track Go i Galvanize, tak tam je stejný rapper Q-Tip na vokálech, takže a jsou přesně 10 let od sebe a v roce 2015 jsem ten track hodně poslouchal, on sice měl celkem úspěch, ale celkem jako rychle proplul, i když já jsem ho poslouchal dlouhodobě a je to přímo takový track, který prostě neměl v té době, kdy vyšel úspěch, jaký by si zasloužil, takže u takových tracků jsem strašně rád, že se dostali do popředí a my si ho dnes připomeneme taky.
1: Já si pamatuju, že jak jsem si ho pouštěl na YouTube, vlastně jak vyšel, tak neměl za stolik shlédnutí, kolik bych čekal, že to nebylo tak jako vlastně přehrávané a je dobře, že takové tracky si získají tu slávu zpětně a že lidi to jako docení, takže to
0: něco podobného Zara Larsson Lush Life, což teda byl hit i v té době před 10 lety, ale teďka to vybouchlo tak 10x víc, než předtím si mi připadá.
1: Tak to tam pouštěj, protože Chemical Brothers vám rozhýbe kotníky kolena a pičle. Jsme Radar.

0: Radar Fresh Radio, připomněli jsme si SD Kida, jeho Omens. Chtěl jsem tomu totiž zmínit jeho vystoupení na Rolling Loud, což je asi takový největší, nejúspěšnější, nebo nevím, nejúspěšnější, ale nejznámější rapový festival v Miami. A SD Kid tam prostě vystupoval poprvé a docela si vyhrál z toho stage, jako jeho výkon nebyl moc dobrý. To musím říct, že tam měl podkres a jsem do toho něco kváknu. Ale stage měl výbornou, měl tam normálně postavený středověký hrad, takovou hradbu. Měl tam asi 6 rytířů, kteří byli normálně v tom brnění a šermovali se tam, takže jako co se týče vizuální stránky, tak tam si s tím vyhrál trošku více.
1: Jo, to mám rád vždycky, když si někdo s tím trošičku pohraje a je to takové trošku jiné než obvykle, že jako rytíři, abych tam třeba prostě dal slepice jako výběh kurník prostě, ve kterém bych zpíval a zároveň bych u toho třeba bral ty vajíčka od těch slepic, krmil je třeba, měnili vodu.
0: Oni by z toho byli vystresované, ty slepice si typuju, ale těžko říct.
1: Já bych by byly slepice, které by byly adaptované prostě na koncerty, abych je bral už od kuřátka, sebou vždycky a třeba po 2-3 letech už by si troufli na takovou velkou stage. Tak to si myslím, že by šlo.
0: Tak uvidíme, no, těším se, až s tím někde přijdeš. Je čas ale i na nějakou novou hudbu, protože PTK mě v loňském roce vydal velmi úspěšný album Karakoram.
1: Ano.
0: Asi největší byl Big Stepa, ale bylo tam toho mnohem víc. A 2 týdny zpátky vyšla taková deluxe verze, která má několik nových tracků navíc, jmenuje se Karakoram DLC, což je takový relativně chytrý název, bych řekl. Ale největší zajímavost je, že je videoklip, který k němu vyšel, je k tracku Rayman. A já jsem viděl na Instagramu od PTK fotku, kde byl vyfocený se známými zprávaři s Lucí Borhiovou, Rayem Quarantengem. A oni vypadali na té fotce, jak by to byl Photoshop, byl tam takový divný obrys u Raye. Tak jsem si říkal, jako jak co se stalo, nebo jak k tomu došlo, nebo jestli to jako je reálně. Ale oba tam byli označeni jako na spolupráci, takže jsem si říkal asi nějaká oficiální spolupráce. No ukázalo se z toho, že prostě měl oba v klipu. Já jsem ten klip nestihl ještě vidět a ty si říkal, že jsi ho viděl.
1: Jo, já jsem ten klip viděl. PTK, jako respekt, ten klip je super prostě. To jako získat prostě Borhiovou a Raye Quarantenga do klipu si myslím, že je zase nějaký nový big step v kariéře jako rapera. Je to něco, co tady jako nikdo neudělal a já jsem si nedokázal představit, že by někdo tady ty dva lidi dostal do rapového videoklipu.
0: Je to jako, taká, dělají tam něco zajímavého, nebo?
1: Chodí tam v takovém jako kdyby zámku a je to taková, jako kdyby se kochají nějakými portréty a po nějaké výstavě, jak kdyby, jestli si to teda pamatuju správně. A mrzí mě, že ten klip je super, že ten klip má úroveň, je to něco, co si představuju, že rapový videoklip bude mít, je to originální a co mě mrzí je, že ten track je prostě slabý opět, že to je taková klasická PT-kovina a chybí mi tam prostě nějaký příběh, něco takového, nějaký jako storytelling bych chtěl slyšet od PTK, protože to je pořád prostě to samé mlácení, prostě prázdné slámy a nic nového se jako nedovídáme v podstatě. Je to takový jako sice dobrý, on je jako dobrý rapper, ale je to takový prostě prázdný obal, takový pěkný prázdný obal, kde ale nic není, což mě mrzí.
0: Je to někdy škoda, protože když už se do toho PTK opřel, tak ukázal v některých tracích, že to umí nějaký příběh vyprávět, ale ne vždycky to tam úplně ukáže. Takže asi si to pustíme a posuďte sami, jak zní Rayman a určitě si pustíte i klip, protože jenom tak budete mít z toho tracku plnohodnotný zážitek.
1: Takže PTK Rayman. Radar.

0: Radar Fresh Radio, tohle byla novinka pro takové oldschoolové fanoušky, protože se tam spojili D12, i když už v nich není Eminem, Exhibit, kterého...
1: Pimp
0: My Ride, samozřejmě znáte jako moderátora, kromě toho, taky Be Real se Cypress Hill, track se jmenuje Tear It Down a je dobře, že i takový interpreti, kteří už nejsou v tom popředí, tak jsou pořád aktivní a ono to nezní úplně špatně. Kdo je ale aktivní i přesto, že je už přes 25 let na scéně, tak je neboli Kanye West.
1: Někdy je aktivní až moc, ano, a že je to na škodu.
0: Někdy by si měl dát právě trošku oraz. My se o něm bavíme poslední dobou skoro v každém vydání, protože on se vždycky postará o nějakou zajímavost, o něco, co je potřeba probrat. Naposledy to byla nová hudba, takže to bylo takové pro jednou pozitivní, ale většinou to tak není. A bavili jsme se i o tom, že Kanye chce trošku očistit svoje jméno, že aspoň na první pohled se trošku zpamatoval. Omluvil se Židům, omluvil se všem, kterým byl někdy tak hnusný. A bylo to trošku asi i vykalkulované, protože se snaží... uspořádat koncerty po celém světě. Což mu do toho spousta zemí a spousta míst hážeš vidle. Měl dokonce vystoupit i v Praze, v Chuchli, tuším, tam, kde je koníčkářské hřiště, takže tam měl vystoupit. Měl být i potom měl vystoupit v Británii, tam dostal zákaz vstupu do země. Tuším, že i v Austrálii. Ale mám tady seznam koncertů, které zatím zrušeny nebyly. On to docela rozjel jako s těmi termíny.
1: Podle mě to se snažil nasázet tolik, ať prostě...
0: Že mu aspoň něco vyjde. A nevím, jak je to aktuální. Je to přece jenom pár dní známý starý seznam, takže je možné, že mu něco mezi tím stihli zrušit. Takže první koncert, který by ještě se měl konat, tak je v Novém Delhi v Indii. Ten by měl být už příští týden.
1: Tam mu to podle mě nezakážou v Indii.
0: Tam si taky myslím, že ne. Kapacita nějakých 100 000 lidí na stadionu. Potom pořád by se měl ještě uspořádat 35. v Istanbulu v Turecku na olympijském stadionu. Kapacita nějakých 120 000. Pořád je i na seznamu Holandsko, Nizozemsko, kde má vlastně dva termíny, dokonce 6. a 8. června. V Gelredom menší stadion 41 tisíc a je už to vyprodané tam ten první termín. Takže uvidíme, jestli tam to proběhne. Potom další, co je zajímavé, Tbilisi v Gruzii, nějakých 70 tisíc lidí v Dynamo aréně. To je taková země, kde si říkal, tam budou rádi, že přijedu.
1: Takže ano, jakože... Je dobré, že jde na východ vlastně, protože si myslím, že v rámci nějaké jako byrokracie a toho, co tamní lidi jako snesou, tak je ta úroveň je trošičku nižší, nebo nejsou tak jako senzitivní, jak tady
0: a
1: my.
0: A pro Gruzii to podle mě bude jedna z největších kulturních událostí, co se tam odehrála, že? Takže to je zatím na pořadu. Další země v podobného ražení je Tirana v Albánii.
1: Chytré.
0: A tam je to zajímavé, tam se staví prostě místo speciálně pro ten koncert, tam prostě není žádný stadion, který by použil. Mělo by to být pro 60 tisíc lidí a mělo by se to odehrát 11. července.
1: Jako místo, jakože...
0: Jakože staví...
1: To není asi stadion, ne?
0: Asi ne přímo stadion, ale staví nějaký areál, který bude speciálně pro tenhle koncert. Potom, uvidíme, jestli tohle nestihnou zrušit, 17. července by se měl objevit společně s Travisem Scottem na Hellwood festivalu v Itálii, v Reggio nell'Emilia.
1: Tam už takové přihořívá, už takové troufalejší s tím, jakože Itálie.
0: Tam je navíc to přímo festival, který ho zabukoval, takže tam to taky může proběhnout, jestli tam taky nebude nějaký aktivní úředník. Další, taky nevíme, jestli to proběhne nakonec. Zatím ale ještě je na pořadu i Madrid ve Španělsku a Portugalsko, Algarve. A to je zatím teda všechno.
1: Tak dost míst po Evropě teda.
0: Je to pravda. A
1: protože jako v Americe si myslím, že ho nezakážou.
0: Tam už několik koncertů i měl, takže...
1: Potom jako Ázie, tam si myslím, že to taky úplně v pohodě, Indie taky.
0: Do Austrálie si myslím, že ho nepustí, že tam asi to nebude.
1: Ta Evropa je taková jako nejproblematičtější, ale ty místa, které on si vybírá, tak si myslím, že by mohly být schůdné. Určitě Gruzie, Albánie, si myslím, že...
0: To je strategické, takže to...
1: Že budou v pohodě. A Itálie, nevím, tím si nejsem jistý.
0: Jako v Itálii se objevil, myslím, tam měl Travis Scott koncert a je se tam objevil jako host, takže jako ale byl neoznámený předem, že? Takže to mohlo hrát, jo, no. Mohlo hrát v prospěch. Uvidíme,
1: on by, no, on by mohl být ty koncerty, jakože takové prostě jenom random, že by, aha, prostě den předem, jako, že by
0: to oznámil,
1: se,
0: no?
1: Den předem by to oznámil a rovnou by třeba vystoupil.
0: No, ale víš, jaké by to způsobilo šílenství, to si nemůžu úplně představit.
1: To asi jo, no. Ale bylo by to no, on jako, chtěl jsem říct, že by to bylo dobré promo, on to jako nepotřebuje, no, vlastně.
0: A je, jako je to člověk, který i přes to, co všechno řekl, co jako, jak se prezentoval posledních pár let, tak pořád, jako co udělá, tak to sleduje každý.

0: No, a jasná, ti lidi, co jako kdyby nemají rádi a přestali ho poslouchat, tak je to vlastně, není to jako jedno, ale ti stejně jako neuberou tomu koncertu. Vlastně,
1: je to, je to tak.
0: Ten zaplní tak jako tak.
1: Takže, no, takže uvidíme, co z toho se nakonec uskuteční. Věřím tomu, že Indie, Gruzie a co to tam bylo poslední, Albánie, takže ty projdou. Španělsko, Itálie, Holandsko, tak půl na půl. Myslím si, že ale by už to mohli, že tím, že to známe už docela dlouho, že už by to možná stihli zrušit, kdyby chtěli.
0: Já si myslím, že zrovna třeba Gruzie, Albánie, že i za takovou jako hudbou, nebo za takovým jako interpretem, tak budou cestovat lidi prostě třeba, já nevím, když z Česka. Jo,
1: no,
0: že tam někdo,
1: je to tak, a vem
0: že
1: si,
0: poletí, prostě že kvůli toho.
1: Pro většinu lidí to bude velmi takový levný výlet,
0: no,
1: jako co se týče ubytování, a taky když předpokládám, že třeba ubytování a tak, tak si tam ty ceny nastřeli v těchto data.
0: Ale pořád to nebude tak hrozné. Prostě, no.
1: Přesně, takže uvidíme, jak to proběhne a klidně nám napište třeba na Instagram, jestli byste na jeho koncert šli v současnosti, prostě to, co po tom, co, jak se projevoval v minulých letech. A my si dáme nějakou zajímavou hudbu, je to newyorský rapper, jmenuje se Rocket Reese a ten začal takový nový trend, nebo takový specifický zvuk, a to je to, že začal míchat rap s hardstylem a říká tomu trap style, tomu stylu. A jako ono to zní celkem dobře, a jenom si říkám, jak dlouho tohle bude těžit, než se to hraje, protože je to hodně specifické. Ale pustíme si to, za mě je to jako originální, po dlouhé době tu přišel někdo s něčím, co prostě fakt ještě nebylo.
0: Což se divím, protože jako věřil bych tomu, že lidi vyzkouší úplně věškerá spojení, co existují.
1: No, aby jako asi to existovalo, že? To není asi první, kdo vybral hardstyleový beat, ale první, kdo to dokázal nějak dostat mezi lidi.
0: Tak pušťaj!

0: Radar Fresh Radio, tohle je nový single OMG, Oh My God, který má na svědomí Sousen a na featu je tam taky Rafael.
1: Ano, slyším to už po několikáté a musím říct, že čím víckrát to slyším, tím více mi to líbí. Kromě Rafaela, ta jeho část úplně není nic po mém gustu, ale tak samozřejmě někomu se to líbí. Rafael jeden takových z reperů, který úplně nevím vlastně, kde se vzal, tu se vzal a najednou prostě...
0: O to vždycky někdy byl, tak na pozadí a teď najednou vybouchnu. A tak to se asi moc netěší na to, že Separ a Rafael chystají celé album společně.
1: Já bych se vrátil k té Sousen a celkově jsem chtěl vlastně probrat živý jako performance nebo živé vystupování rapperů, protože mi přijde, že si zaplatíš jako lístek a oni potom vlastně jako rapujou třeba na half playback.
0: A to ještě není to nejhorší, ale někdy tam prostě ani skoro nerepujou do toho. Což třeba dělal ten SD Kid, jak jsem viděl z Rolling Loud, ty záběry. A kdyby tam nebyla tak show, tak bych asi byl z toho koncertu hodně zklamaný, kdybych tam šel.
1: No, protože pro mě jako nejlepší zážitek z koncertu je, když ten rapper to jede prostě bez žádného playbacku, jede to naživo. Jsou tam prostě i chyby, jo, je to úplně v pohodě, za to si prostě platím a to se mi líbí. To je vlastně to umění toho člověka to prostě dát i živě, ten svůj track. A je to úplně v pohodě, pokud tam jako je refrén na playback, to je úplně v pohodě, ale co se týče těch half playbacků a tak podobně, to mi přijde jako úplně mimo a nešel bych prostě na interpreta, který rapuje na half playback, nepřijde mi to prostě, není to to, co chci od toho živého koncertu. A byl jsem teďka vlastně na Sousen, na ostravském Majalesu, kde vystupovala teda brzo, takže tam jako na tom jejím koncertu nikdo nebyl, nebo bylo tam jako pár lidí v podstatě, ale to pódium bylo v podstatě prázdné. Pár lidí sedlo na těch ochozech a musím říct, že jsem byl jako strašně milé překvapený z toho, jak to vlastně jako dávala, jak jako pracovala s těma pár lidma, co tam bylo.
0: A bylo to jako, že dávala i ty, no ne, i tanečnice, že? Takže měla tam choreografii.
1: Měla tam sebou vlastně tanečníka, který tančil a bylo to dobré. Fakt jsem si to jako, musím říct, že jsem si to užil a že prostě nebylo poznat, že rapuje pro méně lidí, prostě, že dávala do toho všechno a bylo to jako upřímné a právě se zmiňovala i o tom, že nechápe, jak někdo může v podstatě jako jet na ten half playback, že jí to přijde, že jí přijde právě jako přirozené, že lidi dělají chyby a že i to k tomu patří, že se jako souhlasím.
0: To se mi líbí, i třeba Sergej Barakuda je známý tím, že taky nepoužívá ten half playback, i když teď, jak jsem ho viděl živě, tak měl, myslím, dva tracky, kde prostě neměl celou tu verzi, takže tam to měl, ale prostě 90% koncertu ne. A třeba teď se mi líbilo to, že tam začal zpívat Dešť, asi zaspíval první 10 vteřin a pak řekl, dneska je sluníčko, to se nehodí, pustí tam něco dalšího. To byla taková improvizace a to se mi taky líbí.
1: Jo, no, jakože patří to k tomu balíčku toho rapera, si myslím, jako to živé vystoupení, to takže... Takže jsem
0: rád, že si to užil, mě trošku mrzí, že ne, že jsem to nestihl, já jsem byl doma, ale byl jsem zrovna nemocný, takže jinak bych se taky šel podívat. No a teď se podíváme ale na jeden trošku takový ambiciozní projekt, nebo track, protože my jsme se už hodněkrát bavili o albech Done, Well Done, které dali dohromady James Cole a Ida. Dostali ocenění Anděl, teď dostali ještě nějaké další ocenění, tuším, že cenu vinila. A 13. května minulý týden, tak to byl přesně rok od vydání prvního singlu, který se jmenoval Daniel. A James Cole a Ida na oslavu prvního výročí toho singlu, tak dali dohromady velmi ambiciozní projekt, protože vydali takzvaný MC's Remix, 6-minutový remix, na kterém je celkem 14 dalších rapperů, takže já to zkusím vyjmenovat, protože je to taková kombinace, určitě u některých je to poprvé, možná i naposled, co se objeví na společném tracku. Je vidět, že James Cole má prostě zásah úplně do celé scény. A takže tam je Hugo Tox, je tam Carlo, je tam Nintendo, Rest, Ike, Boy Wonder, President Lowrider, Saucer a Spiral Shoty, MC Gay, Fakult, Dušan Vlk, Supa, Pain a Gleb. Takže takový rapový Avengers, bych řekl.
1: Jo, jo, jo, mi ten track přišel fajn, líbí se mi to, když je na tracku tolik lidí, je to zajímavé a je to jeden z mých takových all time nejoblíbenějších tracků, třeba Nemám zájem remix.
0: Ano, no, to by to taky připomnělo.
1: Kde se vyskytlo vlastně taky spoustu rapperů, kde byl právě i James Cole. A musím říct, že tady na tomhle remixu se mi James Cole líbil asi ze všech nejvíc. A má tam dobré bars, je to dobré, naopak Vojtěch, a.k.a. Pain, tak mi přišlo, že mu to moc jako nesedlo. A...
0: No, že to toho budeme být, třeba Nick Tendo se s ním popral třeba dobře, ale trošku tam zrecykloval bars, které už dával i s Karlem na tracku. A líbí se mi, že James Cole tam jakoby dal takový úvod, že tam řekl, já jsem Daniel, tohle je můj příběh, řekni, jak se jmenuješ ty a něco o sobě. A většina rapperů na to nějak navázala. Karlo tam teda říkal, že Karlo je to, je to jméno, což on říká často v trecích, takže chápu proč, ale ve skutečnosti se jmenuje Juraj, takže nevím, takže to tam ne, tak možná to třeba nepochopil to zadání.
1: Líbí, jak ty jména jsou úplně brutálně odlišné. Prostě.
0: Ale jinak se tam zmínil každý, a, nebo skoro každý, ale nejvíc se měli byla úplně na konci Gleb a tam jako jeho sloka byla jako taková nejzábavnější, protože tam jako... On je často, on se tak prostě jmenuje reálně Gleb, takže uslyšíte sami, jak vlastně na se s tímhle popral. Takže tady je James Cole, Ida, Daniel, MC's remix ze spoustou lidí.
1: Yo, yo, yo, yo, yo, jsme Radar. Yeah.

0: v radaru na Fresh Radio track, který se jmenuje Number One od OG Páva z jeho nového EP s názvem Morová rána. A původně jsme čekali, že se pobavíme o tom novém EP primárně, že OG Páv vydal něco nového, ale tenhle track konkrétně, který se tam objevil, tak spustil vlnu, která vedla k události, kterou jsme dlouho na české scéně neměli.
1: Ano, a všichni se radujou, protože konečně k něčemu takovému došlo a my tu máme beef na úrovni.
0: Ano, a když se podíváte na historii takových největších českých beefů na rapové scéně, tak v 70% je vždycky zainvolvovaný Hugo Tox.
1: Ano.
0: A není to tady jinak, ale tentokrát to nezačal, protože tady v tomhle tracku jste mohli slyšet, že ten holub je starý nemocný pták a v tomhle hnízdě není dost místa, což holub je už odjakživa ve znaku nebo takový symbol Hugo Toxe.
1: Ano, je to celého labelu vlastně Hypno 808. A ano, oni už jako celé pose a spoustu jako interpretů tak v mnoha písničkách zmiňují Huga Toxe a naráží jako kdyby na něho. Je tam pár takových nějakých bars, které jsou k němu jako mířené, ale nic nebylo tak jako evidentní v podstatě. Až tohle, což vlastně probudilo holuba ze spánku,
0: ano.
1: A ten na to odpověděl disem.
0: Ano, a dlouhou dobu to byly takové disy, že si vždycky nahráli takový minutový track, většinou to mělo AI obrázek na, a bylo to na Instagramu jako Reelsko. Na posledním vlastně, co nahrál předtím Hugo, tak tam už měl svůj jakože nakreslený obal, což trošku byl odkaz k Buze, což byl dis na Lukase Doupa, kde to udělal vlastně stejně. Potom pár dní bylo ticho po pěšině právě po tomhle tracku. Hodně lidí si myslelo, že už to utichlo, že to prostě nechali vyšumět. Jenže v pátek se objevil na kanálu Milujeme Párno, což je od Pose, jejich YouTube kanál, tak se objevil klip k tracku od OG Páva, jmenuje se to Taliban Remix. A má to 4 minuty, OG Páv byl první v tomhle beefu, kdo nahrál jakoby celý dlouhý track určený čistě jako diss. O, 2 dny bylo ticho a my teď během vysílání jsme se dozvěděli, že Hugo Tox mu to vrátil a nejenom, že taky nahrál plnohodnotný track, ale má 5-6 minut.
1: 5 minut. Když se vrátíme ještě k tomu, jak to celé bylo vlastně, tak po tomhle tracku, který jsme si pouštěli, tak nahrál vlastně diss Hugo na svůj reel, mělo to asi 1.5 minuty, potom nahrál diss OG Puff, pak nahrál diss zase Hugo, taky všechno to bylo přes Reelsy a teďka vlastně máme venku track zpátku od OGho Páva, který se jmenuje teda Taliban, my jsme ho slyšeli, no a teďka vlastně vyšel track od Hugo Toxe, který jsme ještě neslyšeli, který si pustíme.
0: Jmenuje se Jak přišel na svět Páv.
1: Ano.
0: Vypadá to, že je to teda jenom track, že tam nemá klip, ale to asi úplně nevadí. Co se týče vlastně tracku Taliban Remix, tak tam musím říct, že i když ne všechny bars úplně hitly úplně tak, jak se dal čekat, tak některé byly naopak velmi dobré a bylo to hodně osobní. A jestli Hugo to vrátí stejnou mincí, tak si myslím, že se máme na co těšit. A my jsme to ještě vůbec neslyšeli, vyšlo to před 50 minutami, takže je to úplně těžce fresh.
1: Ono, co se týče toho tracku vlastně od OGho Páva, tak souhlasím, označil bych to jako, že to nebylo špatné, a bylo tam, mi se třeba nelíbí ten remix, teda remix, ten nelíbí se mi ten refren, ten mi přijde takový hodně žákovský, ale je tam spoustu jako dobrých bars, je tam spoustu takových, jako, které se mi moc nelíbily a u tady toho tracku vlastně, u toho Taliban remixu, působí to na mě nějak jako opačně než klasické tracky, čím víckrát jsem si to pustil, tím méně se mi to líbilo. A i ten beat mi nepřišel úplně jako dobře zvolený.
0: Já jsem to slyšel asi 2x a zase bylo tam hodně částí, které se mi líbilo, třeba když mu tam říká, že má být více jako James Cole, který takový už přijal svůj věk a trošku se tomu přizpůsobil. Ale jako co jsem si hlavně řekl po tom poslechu je, že snad poprvé nebo po dlouhé době má Hugo Tox nějakého soupeře, který jako může pro něho být nějaká challenge, že proti němu má nějakou páku Ale uvidíme, no, já myslím, že si můžeme pustit teda, jak přišel na svět Páv z Brusu nový track a uvidíme, jak to Hugo vrátil a pak si to celé rozebereme.
1: Dobře, jsme Radar.
2: Já vím, hele, sorry, jsem koupil auto a jsem suchý, zasupně, vole.
3: No to ses posral, teď to není, to je tak za jedna pěta šunka.
4: Posloucháš Radar na Fresh Radio. Radio.
3: Tak to vyber.
2: No, na páku jsem to projel, na fartku, jo.
3: Bože, to není možný. To myslíš, že ty prachy tiskneme, nebo co?
2: No, všichni si to myslí.

0: Radar.
1: Takže to byl Hugo Tox a jeho Disney OG Páva. Jako nebylo to nic, co bychom čekali od toho.
2: Aha, to bylo to úplně něco jiného, než jako jsem čekal. No.
1: Jako byly tam hodně vtipné bars, ale jako nevím úplně, co se to má myslet.
2: Já taky jsem stál
1: jako četl jsem i komentáře a jako samozřejmě vždycky se tam najdou pose fanoušci, kteří to už byli připraveni hejtovat předem, ale byli tam i fanoušci Huga, kteří jako to nebrali moc pozitivně. Uh-huh. Že tam řekovali, Hugo, toho nebyla vražda, ale sebevražda. Já nevím, jako není to takový klasický dis a jsem zvědavý, jestli Pav na to ještě odpoví, protože už se to, ono je to čím dál tím bizarnější, ty tracky mi připadá, protože i ten do toho Páva byl takový trošku.
2: Jako jo, bylo to jako vtipné vlastně, jako že jsem se zasmál, i co se týče nějaké jako techniky i rapově, to vlastně bylo jako dobré, vlastně ten track byl jako dobrý v podstatě.
1: Jo, ale jako co se týče nějakého disu, jako já chápu, bylo tam jako takové proroctví, že co se tím snažil říct je, že jako asi si myslí, že dopadne stejně jako Tyler Durden, že jako prostě propadne drogám a podobně, ale to bylo jako by všechno, co tam víceméně tomu disu jako dal.
2: No, jakože já jsem čekal, že když ten Pav vzal jako tak už trošku hloubě, jako tak osobně, takže Hugo do toho půjde taky, jakože bude mít nějaké náboje na to, aby ho sundal vlastně, ale jako nestalo se to, protože v tom jako předchozím disu, ještě než ten OG Pav vydal vlastně ten celý klip, tak to bylo jako na osobní rovině vlastně.
1: A i Pav v tom posledním tak byl takový hodně osobní, vytahoval tam i takové věci z minulosti, jak byl tehdy ten beef z PSH, že tehdy ani nevylezl z baráku nebo něco takového, že jako bylo vidět, že když už do toho šel, tak si udělal nějaký výzkum a jako by v tomhle byl připraven zasáhnout. Jako možná, já v tom cítím možná, že tady chce Hugo ukázat, že mu třeba nestojí za plnohodnotný dis, že to jako bere tak zábavně, ale nevím, no. Jako, hudebně je to zábavné v rámci toho beefu. Nevím, jestli to byl tak velký zásah, jako jsem čekal.
2: No, jako, jo, no, taky jsem čekal trošku něco jiného, jako, že to nepojme jako tak, ale prostě to jsem fakt jako, to jsem fakt nečekal a myslím, že jako ti fanoušci všichni budou zklamaní, jako co znají Huga a to, co jako kdyby dokáže, tak hodně z nich jako budou prostě zklamaní, no, z tady toho, prostě, protože to je taková jako spíš jako pohádka vlastně a není tam, nevím, no, jako zajímavé. Jakože vlastně jsem čekám, co teďka bude a možná, že tím to jako skončí, protože...
1: Uvidíme příští vysílání, tak možná už budeme mít nějaké rozuzlení. Jako, tak to je aktuální stav, no.
2: To je jako stav, vlastně nevíme moc, jak to pobrat, no. Jakože já bych tady jako vítěz asi nebude, podle mě. Jako,
1: já si taky myslím.
2: Myslím si, že jako většina řekne, že Pav ho úplně rozbil a tak, protože ta fanouškovská základna toho pose jsou jako většinou mladí prostě lidi, co jsou úplně jako zase fanatiční v podstatě, takže tam... Ale když jsem se díval na Spotify, tak Hugovi zrostly čísla asi od 15 tisíc třeba takže na Spotify, to, což je hodně, já jsem tomu, kolik on měl.
1: Četl jsem tam i teorii v komentech, že Hugo Tox a Pav chystají společné album a že to je promo, ale nemyslím
2: to
1: si to úplně.
2: Taky nemyslím, no, že to...
1: No, no nic, uvidíme, jak to bude pokračovat. V příštím vydání to budeme určitě ještě sledovat a teď si dáme něco nového hudebně. Je tady nový track od Kneecap, nazvaný Finian.
2: Jo, jsme Radar.

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Píčo, co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel. Děti nezažili beef, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci, nepřál bych jim ho zažít. Jsme Kuana Bruce, všichni jsou real, my jsme a

0: V radaru na Fresh Radio tohle byl Smeg One, společně s ním britský Bruce, track se jmenuje Warriors a je to první single z alba Smeg One, které má vyjít 5. června. A Smeg o tom říká, že je to jeho první album, takže nevím, co si pod tím mám představit.
1: Já tady v těch Smekových vyjádřeních už se absolutně nevyznám a nevím, kdy skončil s rapem, jestli jako teďka to, co dělá, vlastně jako není rap. Takže nevím, co si o tom mám myslet, beru to prostě na lehkou váhu.
0: Já myslím, že to je asi u Smeka potřeba, každopádně bude nová hudba, ten první single není vůbec špatný, ale taky mě úplně nevystřelil v kolen, ale na album, nemůžu říct, že bych se vloženě těšil, i když kdysi jsem se na Smekové alba vždycky těšil hodně, ale určitě si ho poslechnu a myslím si, že tam nějaké dobré tracky najdeme.
1: Taky, jsem zvědavý, tracklist asi ještě není.
0: Není, zatím jsou venku dva tracky a tohle je ten lepší podle mě. Každopádně to, že tam je Bruce, tak doufám, že tam bude zase více spolupráci s britskými interprety, protože tomu vždycky jde dobře.
1: I když já si myslím, že ta spolupráce s britskými interprety se mi líbí a nám se jako líbí, ale myslím si, že to v rámci jako nějakých čísel a mainstreamu, tak to není pro něho a v rámci nějakého promo jako dobré. Což jako mi je jedno v podstatě, ale kdyby mu na tom záleželo, tak
0: jsme neviděli videa, jak říká, že ruší tour, protože nikdo nekupuje lístky a jdou všichni někam. Uvidíme, jako album má obal, který vypadá strašně vážně, seriózně, tam černobílý obličej Smeka, takže tady se nebude s ním párat určitě.
1: Zrovna před chvilkou jsem četl příspěvek, že ze světa se vytrácí barvy a bylo tam spoustu šedých věcí.
0: A Smek prostě nemá žádnou barvu. A každopádně, kdo už vydal album 20. dubna konkrétněji, tak je Phobia Kid, který vydal album po strašně dlouhé době, protože oznámil už pár roků zpátky album Era Vampíra, které nakonec zrušil. Potom mělo být album Slovakia Nightmare, které taky nakonec nevyšlo.
1: Tak ani ve skoro.
0: No, jako trošku se na něj hraje. No a nakonec vyšlo teď 20. dubna album Evangelion, které má 34 minut, 15 skladeb.
1: Já jsem myslel, že řekl 34 tracků, jsem si říkal.
0: To naštěstí ne. No a já jsem to album poslouchal. Je tam hodně povedených tracků, celkem mě to bavilo. Ale je tam slyšet, že tam jsou prostě tracky, které právě měly být na těch předchozích dvou albech. Že to asi bylo to nejlepší, protože někde tam rapuje, jsou tam ty samply Slovakia Nightmare, co měl v některých trecích. V některých trecích zase rapuje o upírech. Takže jako není tam nějaké společné téma, je vidět, že to jsou prostě tracky, co nahrál za ty roky a vybral z toho asi toho, co ho nejvíc bavilo. Co je asi největší minus je, že na tracku Rock 0, že tam je na featu Carlo, ale je tam i Luca Brasi.
1: Bohužel, ano.
0: Ale jinak je to celkem zábavné album. Zajímavý feed je třeba Levák Bob, o kterém poslední dobou je slyšet čím dál častěji.
1: Leváka Boba taky disoval OG Puff, stejně jako Loud One. A ti se asi nevyjádřili, tak ti si myslím, že do těch distracků se nikdo moc nepouští.
0: No, je to pravda. A Utox bylo takové píchnutí do vosího hnízda, takže a uvidíme, jestli teda Vosa ještě dál bude píchat, ale uvidíme příště. Dáme si ukázku z alba Evangelion. Track se jmenuje Výkriky do prázdna a na featu je tam zpěvák Sam 734.
1: No, to je hodně čísel.
0: No, tak uvidíme, jak velké číslo je ten track.
1: Wow.
2: Ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to

0: Posloucháš Radar na Fresh Radio. Radar.
1: Yeah.

0: Radar.
1: V Radaru na Fresh Radio tohle Podívej mama, nový track od Izomandiase a no, mi připadá, že Izo se v roce 26 přestal absolutně snažit. Kromě featu u Saula s Hasanem, tak prostě zatím nevydal nic, co by stálo vůbec za poslech. On sice o tomhle tracku se vyjádřil na Instagramu, že je pro něj důležitý, že to jako prostě vyjádřuje lásku svojí mámě, což jako chápu, je to pěkné, ale jako ta forma nezní zas tak skvěle.
2: No, jakože po té jeho pauze, vlastně, kdy se vrátil, tak jsme tady měli Hip Trust, měli jsme tady
1: Type, ten beat.
2: Type Beat.
1: No, tenhle track je, aspoň má nějaký obsah, ale jako hudebně je to úplně to samé. A
2: já nevím, jestli on v té svojí pauze byl na nějakém jako kempu opakovaných slov, protože vlastně to, co začal jako dělat a předtím to nedělal tak často, tak je jako opakování vlastně těch stejných frází pořád dokola. Což mi přijde takový jako cheat code nebo taková jako berlička v rámci toho tracku a je to strašná škoda, protože jako čekal jsem, že se vrátí silnější, jak se říká v bojovém světě, ale vrátil se a nudnější. No, je to pravda, že
1: jako
2: myšlenka jako dobrá určitě, ale jako rapově a to, co tam předvedl, tak za mě jako je to slabé. No,
1: já to vždycky hlavně nerad slyším u interpretů, kterých ví, že ty skills mají, že umí udělat skvělý track a potom udělají něco, co aspoň prostě hudebně, tady v tomhle tenhle track se mi trošku jako hůře nějak, nechci říct hání, ale prostě negativně kritizuje tím, že prostě chápu, jaký má třeba pro něho význam, ale prostě hudebně to není ničím zajímavé a prostě i za to umí mnohem líp, takže jsem zvědavý, s čím přijde dále. Zatím nemám moc velké naděje, třeba když vyjde nějaké album, že to bude něco skvělého.
2: Souhlasím. Jako, co se týče podobného tématu, tak třeba rodinný typ, který vydával, tak byl skvělý. Jako, co se, tam to byl nějaký jako storytelling, nějaký popis těch situací, spoustu lidí se v tom vzhlídlo a hudebně to bylo velmi dobré. Klip byl povedený, ale tady tohle prostě je úplně mimo, nevím. Já nevím, jako co se děje s Izomandiasem, ale byl bych rád, kdyby naskočil zpátky na svého koně. A
1: prostě vstříc. Zase jel ty dostihy v popředí, jak jsme od něho zvykli. Jo, když musím říct, že třeba od Nick Tenda jsme slyšeli dva feety letos a oba byly lepší, než co vydal Izo, tak to jsem nevěřil, že někdy řeknu.
2: No a jako Nick Tendo, tam šla slyšet změna vlastně úplně bez nějakého autotunu, syrově, a bylo to dobré.
1: No, přesně. Prostě vyzkoušel něco pro něj nového a sedlo mu to a Já jsem s tímhle spokojený. No, podíváme se na další novinku, kterou tu máme. Je to track nazvaný Beast Mode a je to track, na kterém spolupracují Fireflex King, což není, předem řekneme, jak náš úplně oblíbený rapper. Objevuje se tam i Sergej Barakuda a Sergej tenhle track hodně vychvaloval, protože on ho produkoval, má tam ten feat. Klip, který k tomu vyšel, tak je hodně pěkně zpracovaný. Sergej tam má Culík, což se poprvé objevil s Culíkem v klipu, takže taky zajímavé.
2: To je taky super.
1: No a jako všechny ty elementy toho tracku jsou dobré, takže mi připadá docela škoda, že to dal zrovna Flex Kingovi, který prostě tam předvedl docela svůj standardní výkon. Jako pořád je to lepší, když si vzpomenuje třeba ten track Sexy Chaya, který, jestli jste neslyšeli, tak buďte rádi, tak pořád to je jakože o trošku lepší, ale pořád je to Flex King a myslím si, nevím, kdyby si měl vybrat třeba, jestli bys radši slyšel na tracku Luka Brasiho nebo Frajera Flex Kinga, koho bys vybral?
2: Tyjo, tak to je jako kdyby si, jako otázka, jestli bych si vybral radši prostě Kianit anebo Skok z mostu. velmi těžké, jako já to nechápu, protože Sergej je hudebně velmi vzdělaný člověk, za mě má hudební sluch, umí dělat beaty, prostě je v tom, co dělá, jako velmi dobrý a rozumí tomu, té hudbě. Já nechápu, že on nevidí, že ten Frajer Flex King prostě není dobrý jako rapper. Není,
1: ale
2: prostě.
1: Ono to není jenom u Sergeje, samozřejmě první s ním nahrával Rytmus, ale tam tam je to pochopitelné, Rytmus udělá track s každým, ale i se Smekem měl track a spoustu dalších interpretů, u kterých prostě čekáš nějakou úroveň a oni jako by doručili, ale prostě tam je ten flex.
2: No, mě by to zajímalo od těch rapperů, jako fakt, proč si je zvete do toho tracku, jakože co si myslíte, že tomu jako ten člověk jako přidá vlastně, nebo proč si myslíte, že, jako, že ten člověk je vhodný, nebo proč s ním jako spolupracujete? No. To by mě jako fakt zajímalo.
1: No, nevím, třeba třeba jsou dobří kamarádi a
2: asi jo,
1: nechci odmítnout, jo. To je taky možné. Každopádně tady je Beast Mode, Fry Flex King a Sergej Barakuda.
2: Yeah.
0: Umělé cecky, ale i přírodné teatry.

V radaru na Fresh Radio, tohle byla další československá spolupráce. A tohle byl Irit, Grimaso a Hugo Tox, track nazvaný Drap. A jestli Hugo Tox chce vyhrát beef, tak by se měl přestat objevovat na kotokových trecích. A hlavně čekal jsem, kdy tam

0: A tak buď je to prostě absolutně o ničem, a nebo to poslouchám prostě furt, není tam jako nic mezi tím. Jo, jeden z tracků, který letos vydal Plesniv track, tak je fakt velmi dobrý a jeden z nejlepších tracků, co vydal za posledních třeba 5 let, si myslím. Ale to ostatní, to je co jenom taková, jako kdyby nějaká výplň prostě, když máš prostě skálku s květinama a potřebuješ to vyplnit prostě kůrou, tak to je ta kůra.
1: Taková.
0: Co vydává, prostě jo, zaplní se to místo, ale není to nic prostě dobrého. No. Nebo jako pěkného, něco, co prostě vyčnívá.
1: No a i když je jako Hugo někde na featu, tak tam umí někde naložit dobře, ale tady já chápu, že takový taneční beat, že tam asi nebude dávat nějaké úplně silné bars, ale tam vždycky mě strašně štvalo na tomhle tracku, jak tam vždycky nechával tu mezeru a prostě to nechal dohrát ten beat a to prostě byla polovina práce a dvojnásobek času, co zabral v tom tracku.
0: Jo, přesně, jakože tam my jsme se těšili na to jeho rapování, ale to tam bylo plně minimálně, takže tady ten track, kdybych si koupil, tak bych ho reklamoval.
1: No, dáme si další nový track. V minulosti jsme tu hodně probírali album Stream Tape od Maniaka, který nahrával na streamu a teď vyšla taková rozšířená verze, jsou tam teda jenom 3 tracky navíc. Jmenuje se Stream Tape Vítěznej oblouk a ten jeden z nových tracků se jmenuje taky Vítěznej oblouk. Tak ten
0: se dá. Teda. Tak jo, příjemný poslech přeje pořad Radar.

0: Radar. Zachytíme vše ze světa rapu.
1: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

Stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na krku,

0: na světě budu omezenou dobu, máme zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů, hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu svini, bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost, co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptá mi do ucha, že je to málo, co když to nikdy nemělo význam.
1: Radar. V Radaru na Fresh Radio tohle byl nový track od takového alternativního rapového dua Past. Na featu tam byl Rest a jmenuje se to Neklid a kdybych, jako mi někdo řekl, že jeden z nejzajímavějších nových tracků bude mít Resta na sobě, jako v sobě nebo na featu, tak bych tomu nevěřil, ale tenhle týden to tak opravdu je.
2: Jo, jo, souhlasím. Tady ta píseň, musím říct, že se mi líbila hodně. Má to výborný beat, je to trošičku něco jiného a i Rest, musím říct, že tam zní dobře.
1: Je tak.
2: A konečně můžeme něco pochválit dneska, protože já jsem Past slyšel tak poprvé před 2-3 lety, chtěl jsem i na ně někde jít, jako na koncert, protože mi to přišlo takové jako zajímavé, ale bohužel se nevyskytovali nikde jako v Moravskoslezském kraji, kdyby se dalo na ně podívat, takže nakonec jsem to neuskutečnil. Trošku mi zmizli z radaru, ale teď jsem vlastně, teď jsme je objevili znova, takže určitě velmi zajímavý koncept, je to takový jako alternativní rap, hodně rapujou do takových jako rychlejších melodií, do houseu a tak podobně, takže určitě doporučuju.
1: Já si musím asi najít i trošku jejich tvorby, protože znám zatím jenom tenhle track a jako zní to celkem lákavě. Než se rozloučíme, tak si možná ještě stihneme jeden nový track. A co bys řekl na to, kdyby si slyšel dneska po třetí Hugo Toxe?
2: Byl bych úplně nadšený. Doufám, že se po třetí nesklámu.
1: No, napovím ti, že se objevuje na tracku, který produkoval Phil.
2: To zní dobře.
1: Je tam taky Spec DS.
2: To taky.
1: Je tam Resetet.
2: Ano.
1: A tak je tam Forest Plant, to jsem si nechal nakonec. Jmenuje se to All Star a ten track má minutu 30, takže by mě zajímalo, jak se tam všichni nadspali do toho.
2: To není možné.
1: Takže si to pustíme a uvidíme, jak se ti to bude líbit.
2: No, tak

0: Tak jo, tohle byla dnešní poslední novinka, asi All Star. Je to od Phila, a, který to asi produkoval, a spoustu dalších rapperů. Jako za mě, i když Forest Blunt je určitě nejslabší článek, tak to není zase tak špatné, akorát, a taky tam Forest Blunt nespívá, což musím.
1: Jo, jo, jako konečně jsem slyšel Spec DS, jak rapuje zase po dlouhé době, předtím jako vydal vlastně album Planet Terror, myslím to bylo dva. Tak to bylo jako skvělé, ono to zmizlo i Spotify, takže jsem se to nemohl pustit. A
0: já nevím, jestli jsme to dneska zmiňovali, že vlastně sudecký kolega trošku z jiné části od Speka a od vlastně Phila i všech ostatních, kromě Hugotoxe v tomhle tracku, tak že ICL se zasnoubil, to jsme úplně vynechali dneska.
1: To je pravda.
0: Takže musíme mu pogratulovat na konci, zasnoubil se se svojí přítelkyní Valerie. A jsem zvědavý, jaká bude jejich svatba.
1: Ano, tak Planet Terror 2 už je zpátky na Spotify, je to v pořádku. A ano, gratulujeme Icy Eli. hodně pivek, hodně vlasů. A ať si pořád tak stejně pěkný, jak do posud.
0: Ano, no, jako je to nutno říct, že Icy Eli je jeden z nejhezčích rapperů na české scéně.
1: Ano, to je pravda. Jako, to je nápad, že bychom pořádali prostě Miss. To je dobrý koncept na Instagramové video, vlastně, že bude takový battle, souboj vlastně krásy mezi rapery, a budeme to hodnotit, a kdo se dostane do finále.
0: Jako já si myslím, že ICL je horký favorit. Teď si nevybavuju někoho, kdo by ho mohl konkurovat. Možná Kato, ale uvidíme. No, my se ale dneska rozloučíme. Je tady totiž 11. hodina za chvilku, takže počkáme, až se teda až dosměje, a rozloučíme se.
1: Bylo vtipné. Ano, představ si, že by šli na mole prostě, ve slipech, jenom, že by prostě představovali slipy.
0: Promenáda ve slipech. No, tak koho by si v takové, z českých rapperů chtěl vidět nejvíce, tak v takové promenádě?
1: Klidně toho Foresta, Blanta. To by mi nevadilo, kdybych ho viděl. Hardrika. A Dolar.
0: Prostě. Třeba takový loko. Který by měl pořád kuklu.
1: Ty jo, no, to bylo hodně to nebezpečné, ty jo, to bylo, nebo ego. Toho si dokážu představit, že to dělá zadarmo, tady to, jo. Že to dělá prostě někdo na náměstí.
0: Ego by řekl, konečně někdo s tímhle přišel. Jo, no.
1: ten to dělá podle mě tam na ulici, kde bydlí, tak to třeba dělá třeba každý týden v neděli toto.
0: Jest někdo, kdo bydlí naproti třeba, tak už toho má plné zuby.
1: Ježišmarja, zase vychází ven v těch slípech.
0: Pane Strako, už toho nechte.
1: Doktore. No,
0: my už to asi taky necháme pro dnešek. Ano. A přejeme vám dobrou noc, za 2 týdny budeme zpátky, vidíme, co se urodí hudebně, a taky uvidíme, jak dopadne beef Holub versus Pav, protože...
1: Já jsem ztratil naděje.
0: No, já jsem... Teď, když jsem nad tím přemýšlel, protože my jsme slyšeli ten Toxův track poprvé, tak si říkám zase, jak na tohle chceš reagovat,
1: no,
0: že?
1: No právě, no, jakože je to takové...
0: Ale uvidíme. Takže, každopádně možná se urodí nějaký nový beef, i když to se moc často poslední dobou nestává. Takže my vám to hezky všechno shrneme. Takže mějte se krásně, dobrou noc, a za 2 týdny jsme zpátky.
1: Ahoj.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

nejlepší old school, který znáš.

0: FM. Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimonka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor

0: Moravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.